Tolik americká parta Proto Martyr a jejich nové album, které vyšlo teďka před pár týdny. Naznačuje se opět Domino Records pod názvem tentokrát Hotel Unizona. To byla ukázka s názvem Lavender Gospel. No a po více než dekáru se hýčká tato nezávislá značka už. No a tohle jsou úplní nováčci. Dívčí britská kapela Birdwalks, která tak zajímavě míchá takový indie pop 80-ky, keltský vlivy, a je to hodně různorodé album, každopádně veselé. Birdbox už na svém debutovém albu, které vyšlo teďka také před pár týdny s názvem Shaming the Drama, na značce Hudson, a tohle ukázka Cicadas Birdbox. A vy stále posloucháte pořad novinky na alternativní scéně. Za chviličku už také intro. Dnes první část.

to byly Birdwalks a jejich deska s názvem Shaming the Drama, debut, který vydala tahle ta britská dívčí trojice na značce Hudson. No a my se teď podíváme ještě za touhletou také deskou od kapely Ruby Hound. Příjemné album Paper Halo si vydali také ještě, no už je to koncem prázdný, myslím, že to

prázdninách. No a příjemné takové osmdesátkové i takové deep indie album, které už je teďka zní v ukázce, Pearl, každopádně duo, které si říká Ruby Haunt, a deska Paper Halo.

Tolik Ruby Haunt a jejich moc příjemné album, které vyšlo teďka, ještě myslím, že před pár měsíci už dokonce na jejich Bandcampu, a rozhodně čekněte tuhletu dvojici z Los Angeles. Každopádně Wind Innes a Victor Pakpour alias Ruby Haunt. To bylo rozhodně ne jejich první album, už vydávají od polovičky minulé dekády, a to velmi pravidelně. Každopádně teď už pojďme ještě za touhletou poslední deskou, pak ještě kompilací. Tohle je Carmen Villain, ukázka z její desky Memoria pro label z Norska Small Town Supersound, experimentálnější tentokrát dílko. Carmen Villain.

tolik tato norská experimentátorka Carmen Villain a ní novinka Memoria po čtyřleté odmlce vyšlo na Znece právě také z Norska Small Town Supersound, kde ostatně jste mohli najít i tu poslední dlouhou desku Only Love From Now On. Tohle byla však novinka Memoria z minulého měsíce ještě. Tak, víc už se nám tam nevejde, za chvíličku už pořád intro se s Richard Spavenem, aspoň ta první část, tohle je ještě ukázka z kompilace, která vyšla tenhle týden na Znece Unknown Untitled s tím hodně tady úplným názvem UUO15, což znamená Unknown Untitled 15, release asi zkráceně, tohle je Synchro. Exkluzivní věc Confusion. Vítala, já najdete i takovou i další zpřízněné interprety na poli takové dubstepové muziky a vůbec bass music a techna Koido, Kare, Trusty, Hodge nebo Mara. Teď už ale Synchro a jeho

Tolik komplace značky Anon Untitled s názvem závorky UU015, což je katalogové asi číslo, každopádně celkově 12 nahrávek na poli takového toho experimentálnějšího bass techno zvuku. Každopádně to byl Synchro a skladba také Confusion. Tolik ode mě vše v dnešních novinkách, my už se teď vydáme také za profilovým pořadem intro dnes první část s tím famózním britským jazzovým bubeníkem, který experimentuje s beaty Richard Spavana.

Příjemný opět ničím nerušený poslech vám přeje ze Sedloň dnes z první části o tomhletom britském talentu a opravdu unikátu na poli New Jazzu, vůbec propojení s elektronikou, hip-hopem, možná i downtempo, vůbec klubovou muzikou. Richard Spavenem. První část začneme touhletou jeho první solovou také zážitostí, která vyšla na počátku té už minulé dekády v prosinci roku 2010 na značce Just Refreshed. Byl to jeho šestiskrbový počin Spavens 5. Možná EP v dnešní době už by to mohlo být klidně album v pohodě, protože má 31 minut a nabídl 6 nahrávek. Tohle byla ta jedna z takových těch nejznámějších možná věcí se zpěvákem Jose Jamesem, skladba Mez. Jinak parádní hned úvodní track má přes 8 minut. Hodně taková rozsáhlá úvodní atmosférická groovy věcička s názvem Rockers Round Window. Z časových důvodů ji nedám, ale tou další takovou groovy věcí, kterou najdete na této jeho prvotině solové, tak je další skladba Ice is Nice z této jeho prvotiny, která, jak jsem řekl, vyšla pod názvem Spavens 5. No a my si můžeme říct, že už vlastně působil samozřejmě už té předminulé dekádě okolo roku 2005, už vlastně začínal v Jazz Café a doprovázel různé umělce v té době právě v Jazz Café, ale také doprovázel na světovém turné třeba i guru z Jazz Metes. A myslím, že v začátcích také právě Cinematic Orchestra, kde se právě seznámil i s kytaristou Stuart McCallumem, který se stal jeho velmi blízký celoživotní hudebním partnerem, kterého jste viděli nedávno ostatně také v Praze. No ale pojďme k té muzice Richard Spavena. Teď už ukázka Ice is Nice a poté další ještě track Network z této šestiskobové minialbového počinu pro značku Jazz Refreshed, desky Spavens 5. Tohle je Richard Spaven v dnešním intru. První část, já vám přeju krásný poslech. Playlist a info už najdete také na stránce Rádia na podpoře Dimitro.

Dozněla nám už ukázka Network z debutu minialba z roku 2010 Richard Spain, o kterém posloucháte také dnešní pořad intro. No a my se teďka vydáme za jeho dalším počinem, tentokrát už albovým čistě Whole Other, který se objevil také poprvé na značce Fine Line. Tomuhle vydavatelství, na kterému musím říct, Richard Spavin je věrný až dlouhá léta, minimálně byl to jeho vlastní totiž label, kde vydával dekádu. No a tohle jeho album, které tam vyšlo v roce 2014 v létě, Whole Other, v ukázce titulní featuring Hicks projekt vokální. No a my si dáváme ukázku z tohletého prvohodiny albové, vyloženě čistě Whole Other, Richard Spavin.

Posloucháte profilový pořad intro dnes s hudebníkem první část, aspoň teda s hudebníkem Richard Spavenem, tímhletím opravdu unikátním britským perkusnistou bubeníkem, který opravdu je skrz žánry a už dvě dekády určitě působí na hudební scéně jako opravdu takový klenot, který se vpil do té klubové elektronické scény se svým jazzovým i přístupem přes to, který právě umí perfektně pustit i v té elektronice, kterou miluje a kterou samozřejmě najdete na jeho jak solových deskách, tak i těch různých spolupracích, ať to v minulosti právě byl třeba i projekt třeba Four Hero, ve kterém se podílel už v té předminulé dekádě Cinematic Orchestra, Guru Jazz Matthes. A i zmíněný Jose James, se kterým také koncertoval často právě v té předminulé dekádě. Ale byl to třeba i Kaidi Tatam či Flying Lotus. Takže těch men, se kterými Richard Spaven spolupracoval, je opravdu spousta. Tady hraje skladba Side to Side pod náma, kterou však asi celou nepustíme, protože ji uslyšíte, myslím, že i v remixu od Mali dneska. Ale my si dáme tuhletu krásnou věc jemnou s názvem Tribute, která se objevila také na této jeho debutové desce Whole Other, která je tam s takovým tou hvězdičkou na konci a která opravdu je takovým prvním jeho opravdu koncepčním albem, na kterém se podílilo spoustu zajímavých hostí, ať je to právě jeho souputník Stuart McCallum, kytarista, který se objevuje téměř v každé skladbě, ale také třeba basketarista Robin Malarky. A najdete tam i hráče na dechové nástroje, či různé vokální hosty. Tohle bude právě ukázka už skladba Tribute, kterou nahráli společně v podstatě napsali právě Richard Spaven a Stuart McCallum. Takže pojďme si dát skladbu už Tribute z debutu World Other z roku 2014. Posloucháte pořad intro dnes s Richard Spavenem.

Rachel Spavin v dnešním intru, aspoň v té první části tomhletom fenoménu na poli takového nového jazzového zvuku elektroniky, propojení s elektronikou, tak to byla ukázka Closure z desky debutu Whole Other z roku 2014. Tentokrát spolupráce s producentem a DJem Kutmahem, který právě tuhle tu schopu obohatil svými takovými různými halucinogenními takovými hluky a zvuky. Možná jste slyšeli, každopádně to byla ukázka z této první desky z roku 2014, která vyšla v létě na jeho značce Fine Line. No a musím říct, ještě koncem roku se objevila EPčko remixů pro titulní nahrávku Whole Other Remixes, kde remixovali dva skvělí producenti už v té době. Jeden z nich na poli dubstepu Italtech a tím vlastně dalším byl Frederick Robinson, kterého jsem vlastně v té době vám tenkrát, myslím, že poprvé dovezl i do Prahy, tenkrát na Music Infinity. Tohle je už ukázka Frederick Robinson remix pro skladbu Whole Other a Richard Spavin na EPčku Whole Other Remixes.

Posloucháte profilový pořad Intro, pokud jste zapli později dnes první část s britským hudebníkem, producentem, bubeníkem Richard Spavenem. To byla ukázka však jeho skladby Side to Side z debutové desky World Other, však tentokrát v Mala remixu, který se objevil v dubnu roku 2015 právě na jeho značce Fine Line jako další remix po těch remixech Frederika Robinsona, také Idle Techa, či i dalších vlastně lidí, kteří ještě remixovali třeba i právě tuhletu jeho prvotinu. My si však už teďka dáme ukázku z vlastně toho prvního singlu, který se objevil v roce 2017, taky v dubnu, vlastně, takže po dvouleté odmlce, kdy ostatně samozřejmě Richard Spavor nezahálel. On se podílel už v roce 2015 na desce City Stuart McCallum, tohle kytaristy, který mu vlastně hrál na té první desce, ale také třeba na desce Incognito, ale také dalších hudebníků jako James Zoo či Jordan Rakey. To bylo v roce 2016. No a právě ti mu oplatili tuhletu spolupráci pak na jeho té druhé solové desce The Self, která se objevila právě na značce So Has No Tempo, tohle tomu australském labelu, kde ostatně Jordan Rakey také vydal to své album Cloak, mám pocit, o rok předtím. No a ten se ostatně podílel pak na třech nahrávkách na této druhé studiovce, ke které se dostaneme, desce The Self, a my si s ní dáme teďka nejdřív tu první spolupráci s Jordanem Rakeym hned v úvodním také titulním tracku The Self, Richard Spavin a spolupráci Jordan Rakey, a poté už to bude skladba také singlovka s názvem Law. Jinak playlist a info a odkazy najdete na stránce rádia na podpoře Dmytro.

Tak to byla další parádní věcička z tvorby a té solové tvorby bubeníka producenta Richard Spavena. Tentokrát druhý single Law, který vyšel v červnu roku 2017 právě na značce Soul Has Tempo z Austrálie, kde také hned koncem vlastně měsíce 2000, června roku 2017 vyšla jeho druhá také solová studiová deska s názvem The Self. Vy jste z ní slyšeli právě také před skladbou Law ten první single s Jordan Rakem. No a tohleto album určitě oproti té se prvotině bylo ještě víc vycilizované. Tentokrát, jak jsem řekl, na něm vokálně spolupracuje i s Jordan Rakem, se kterým ostatně spolupracovali pak na té další hned desce o rok později. Jordan Rakey se objevil ve třech skladbách, ale najdete tam také právě producenta ze značky Brainfeeder James Zoo, také vokalistu Cleveland Watkinse. My se teďka už podíváme právě na tuto spolupráci s James Zoo, skladba Alfama, Richard Spavena, jeho druhé studiové solové album The Self z roku 2017. No a vy posloucháte intro. A playlist samozřejmě o doplní opět na stránky Rádio 1.

to byla skladba The Hidden Camera. Já tentokrát se perem Cleveland Watkinsem na téhletého druhé studiovce Richard Spavena The Self albu. Jinak ta čtvrtá poslední ukázka z tohohle také výborného počinu. No a my si můžeme vlastně říct, že tenhle ten velmi takový flow a ta spolupráce s Jordanem Rakem vyústila také i v další pak album hned následující rok. Musím říct, že i tohleto deska Self, kterou jsem dnes Ikaro poslouchal, měla velký, musím říct, úspěch a odezvu na hudební scéně, ale přišla i vlastně nečekaná i nabídka od takzvaných Real World studií, což jsou studia legendárního Peter Gabriela v britském básu, no a okamžitě začal právě Richard Spavin skládat ta spolupráce s Jordan Rakem, která už zafungovala na té desce The Self, nakonec začala pokračovat hned a výsledkem bylo skvělé další album Real Time, hned následující rok 2018, které vyšlo ve spolupráci s Real World Studios a Fine Line, jeho labelem. No a první návštěvkou byla singlová záležitost, track, který se objevil pod názvem Faded z desky chystané třetí studiové solové desky Real Time, vyšla v říjnu roku 2018 už a opět spolupráce s tímto australským skvělým vokalistou, hudebníkem Jordan Rakem, který už v té době vydával na značce Ninja Tune. Tohle jejich pilotní single Faded z chystané desky Real Time. A vy posloucháte intro. Dneska první část s britským bubeníkem na poli inovativního jazzu Richard Spavenem.

Richard Spavin a jeho další spolupráce s australským vokalistou Jordan Rakim, která pokračovala i na té druhé, třetí, respektive už studiové desce Richard Spavina s názvem Real Time. To byla singlovka Spin, která se také objevila z tohohle alba ještě před vydáním v říjnu roku 2018, no a právě začátkem listopadu pak vyšlo tohleto třetí studiové album Richard Spavina, opět na jeho značce Fine Line, respektive také v spolupráci s Real World Studios, tím vlastně značkou Real World Peter Gabriela. Každopádně to album se pak, musím říct, objevilo i na třeba značce Society of Sound Music, digitálně aspoň, ale také na CD v Japonsku na značce P-Wine, kde také jste mohli najít tuhle ty celkově čtyři nahrávky s Jordanem Rakim, včetně těch dvou singlů Faded a Spin, ale na desce se podíleli opět, jako je na té předchozí, baskytarista Robin Malarkey, kytarista Stuart McCallum či klávesista Ollie Rockberger. No a producent tohle jeho třetího alba Real Time se stal Frederick Robinson, který se podepsal na téměř půlce skladeb právě producentské misi. Dáme ale nejdříve skladbu Helsinki Trio, tuhle tu nádhernou instrumentální věc, kterou najdete na této třetí desce, čisté instrumentální dílko, které ukazuje nádhernou chemii mezi Spavinem, Malarkim a také Rockbergerem, či právě kytaristou Stuart McCallum. Tohle už je, tohle to je Richard Spavin. Deska Real Time, která opravdu byla nahrána, dá se říct, v tom reálném čase, protože nebylo zaprvé tolik času v těch studiích Real World, ale zároveň prostě to tak probíhalo, tahle ta změna nahrávání tentokrát byla více živelná oproti těm předchozím deskám, ale přesto výborné dílko 5-9 skladbové, které teď už zní v ukázce Helsinki Trio. Tato instrumentální věci. No a jestli ale ještě posloucháte pořád intro, za chviličku už také seance dnes s švédským projektem Snuhu Mejko.

Tak to byla už skladba Control, ve které se produkčně také podepsal Frederick Robinson na této skladbě ze desky Real Time, kterou ostatně svým umem uvenčil ve více skladbách. Každopádně to byla deska z roku 2018, z konce roku, z listopadu, která vyšla, jak jsem řekl, také opět na značce Fine Line, a to ve spolupráci se značkou Real World, a také i poprvé pro japonský trh. No ale my se rozloučíme dneska remixovou prací Richard Spavena. Je vlastně první remixem, který vznikl pro houslistu a hudebníka producenta Johna Metcalfa pro jeho desku Absence, respektive pro tohleto kolekci remixovou Absence Remixes, kde remixovali ale třeba také Robot Koch, Henrik Schwarz, Sebastian Mollert či samotný John Metcalf. Tohleto EPčko vyšlo v roce 2019 a my už si dáváme ukázku remixu Richard Spavena pro skladbu Boats and Crosses, závěrečná věc dnešní první části o tomto famózním bubeníku z Británie Richard Spavenovi. Kompletní projev najdete na stránce rádia na zakluku seance s projektem Smooth Mumriko a deskou Talisman.

opět příjemný, ničím nerušený poslech při pravidelné nedělně pondělní seanci vám přeje Josef Sedloň. A to dnes s tímto švédským hudebníkem, který si umělecky říká Snuff Mumriko.

Field Recordings, ale také rozjímě taky samply a ze starých desek, či prostě nahrává své prostředí okolo sebe a zakomponovává do této jemné ambientní tvorby z prvky elektroniky. Na téhle nové desce Talisman, která vyšla, musím říct, po delší odmlce, teďka 3 let, kdy jsme se tady naposledy představili ze značky Sunsea Sky Productions deskou Havsk Trak, tak se objevují i v některých skladbách takové jemné dubové beaty. Jinak deska je celá čistě v ambientním duchu, celkově 11 nahrávek. A my si dáme právě po té úvodní věci Urdena Mila také ukázku ještě jednu z této novinky, která vyšla na konci září teďka na sublabelu Dronaevem, tomhle tom původně ruském labelu, tvořícím už teďka fungujícím v Holandsku, a to konkrétně na sublabelu Le Monde Analog, který vznikl teprve nedávno, myslím, že před 2 lety, právě jako sublabel této značky, a to pro kazetové releasy, kde se právě objevily Snuff Umbrico i na této právě kazetové počinu a digitálním samozřejmě Talisman. Podáme z něho krátká ukázka Tankar en Somar Eftermiddag, ale my už si teďka pustíme tu zmíněnou věc Jirtac Sparlöschen, tu druhou ukázku z této novinky, která vznikla teďka pod hlavičkou projektu Snuff Umbrico a vyšla koncem září na značce Le Monde Analog. My se poté už vydáme proti proudu času, k deskám nejenom to je poslední, co jsme si tady představili, Havstrat, ale také i Alba, vydáme se na Alba značky Drunarivum, kde vydával na přelomu právě této a minulé dekády skvělé desky, ale také na třeba label Shimmer Moods a také Legerstätte. Teď už jsme v Umbrico v dnešním pořadu Sánce a já vám přeju krásný poslech.

0: Tak dnešní seance s projektem dokrát Snu Mriko ze Švédska a jeho novinkou Talisman. My jsme však skončili u téhleté prvotiny desky Tellurian z roku 2015, to byla skupina Halocene. Kompletní playlist už na také pořadu seance najdete na stránce Rádia 1. Od mikrofonu se s váma loučí v tuhle chvíli za Vsilem Břehu krásné ráno, či dobrou noc. No a vy už se můžete těšit dnes na CD Nonstop v 19 hodin s Nick Hakimem a jeho druhou deskou z roku 2020 a doplním pak, že se uslyšíme už naživo v úterý, pak po 15. hodině. Dobrou noc. Krásné ráno.
1: A rybí vývar získáme jedině z rybí hlav, jo, a z nějakého kousku nebo odřezku jiné ryby.
2: Ale pozor, milí pane, nejlepší vývar získáme jedině na Rádiu 1.
1: Tam není to nic proti žádným bontonu. Zrovna tak tam můžeme...

0: digitálce vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+.

0: Reklama Rádia 1.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zdar, tak co včera?
3: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
2: A přes co máš televizi?
3: No normálně, přes anténu.
2: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
3: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
2: Jednoduše jdi na webovou stránku sledováníTV.cz, zaregistruješ se a sleduješ. sledováníTV.cz, vaše vstupenka do světa zábavy.
4: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
5: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
6: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
5: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
7: Pomáháme s Europlazmou.
8: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
9: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
10: Reklama na Radio 1.

třísek s duchem proudí, lítaj tu pálí do kůže a čoudí, realitu ostře řežou, trhají, psům tady cvakaj zuby, když těkají, maluju ti sluneční obrázky.

Zraněný rány se neléčí.

0: Reklama Rádia 1.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když si zaberete ta nejlepší místa na lehátku. O výhodách First Minute Léto nám poví Lenka.
3: Léto pomalu končí, ale na příští letní dovolenou se můžete těšit už teď. Ať už cestujete s dětmi, ve dvou nebo s přáteli, vyplatí se svůj zájezd zarezervovat včas. V rámci First Minute Léto na vás čeká nabídka nejžádanějších destinací a hotelů. Čím dříve se vyberete, tím více výhod získáte. Například děti zdarma anebo storno zájezdu zdarma. A opět na vás čeká kufr plný výhod. Stálí klienti mohou využít jeho výhody, jako je například cestovní pojištění, seating nebo nadváha zavazadel zdarma. Případně dát přednost slevě za věrnostní kredit. Pokud s námi cestujete poprvé, kufr plný výhod získáte za výrazně snížené ceny.
2: Blue! First Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoncentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
7: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na DEK.cz.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
10: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
12: Reklama na Radio 1.

všechny posluchače a posluchačky Rádia 1. A vy jste právě doposlouchali písničku Jazyky od kapely Tábor z desky Údolí hvězd, která vyšla před 3 lety. Za mě hrozně silná věc, celá ta deska, a vlastně moc doporučuji Tábor i naživo. No, já jsem Lenka Zbořilová, budu vám pouštět písničky do 9. hodiny a my teď na ty jazyky trošičku navážeme, protože si pustíme nejnovější single od Fontaines DC, který se jmenuje Tongue. Takže užívejte pondělní ráno.

0: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Šankár, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
1: Prague Sounds, the festival.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
10: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
11: Reklama na Radio 1.

To byly Kale, kapela z Tábora, kteří nahráli celou desku s akustickou kapelou, takže tohle byl trošku vlastně takový odskok od té jejich klasické, víc elektronické tvorby. Písnička se jmenuje Humans, deska vyšla na Day After Records. A my si teď pustíme Zacha Bryana na featu s Bonem Iverem a písnička se jmenuje Boys of Faith.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggsy, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.
2: Nám už hraje první novinka v hitparádě a to jsou Cult of Luna a písnička A Way Back.

0: Kiss, kiss.
1: Reklama Rádia 1.
2: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shield s izostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shield za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Reklama na Radio 1.
11: On the raised edge, hands out for balance.

0: oslyškuju. Nemohu vyluštit tuhle šifru. Zapomněl jsem hlavní číselný kód.
1: Ale pane Bonde, hlavní číselný kód je přeci 91,9.

tak jsme se na chvilku objevili v Bratislavě. Tohle byla kapela 52 Hertz Whale, písnička Lighthouse. A já jsem si vlastně uvědomila, že dneska, když pouštím českou a slovenskou scénu, tak kapely a interpretstvo zpívá převážně v angličtině, ale dočkáme se samozřejmě i češtiny, takže já tady s váma budu ještě 2 hodinky do 9 hodiny ráno. No a teď už nejnovější single asi. Je to nová deska od Bibadubi. Deska se jmenuje Pylon a úplně stejnojmenný song, který vlastně tu desku otvírá, si teď pustíme.

Ahoj, posloucháte Rádio 1. Tady tohle byla písnička The Mirror od filadelfské hudebnice Mallory Hawk. Doporučuji, má venku celou desku. Tady tohle byl opět úvodní song a je to moc hezký, takže takový alternativní rock. A my se přesuneme z Filadelfie teď do Kanady, protože bych vám ráda pustila nejnovější single kanadského hudebníka Foglejka. Já ho tady občas hrávám, je to moje velká srdcovka, lofičko, bedroom pop, strašně nadaný hudebník, co se týče melodií, a vlastně je mi hrozně sympatická i ta produkce, takže si pustíme nejnovější song Bogus. Je ohlášena deska, nevím teda, kdy vyjde, ale myslím si, že by měla vyjít do konce tohoto roku. A já jsem vám k němu chtěla ještě něco říct. Jo, už vím, že Foglejk hrál v roce 2017 v Praze na Sedmičce. Já jsem to bohužel zjistila moc pozdě a nebyla jsem tam, ale viděla jsem videa, nějaké záznamy a vypadalo to super. Obávám se, že už ho asi do Prahy nikdo nedotáhne. Kdyby se tohle stalo, tak to bude super, protože bych ho naživo moc ráda viděla. Tak jo, tak tady tohle je Foglejk a nejnovější single.

0: Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
5: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
6: Slyším Tatart nákupy?
5: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
6: To je mazec.
5: Tatart, opravdový elektrospecialista.
7: S mým hlasem mi pomohla AI. No jo, když mazlíček onemocní, člověk by mu snesl modré z nebe. Jenže když přijde na drahou léčbu, někdy penízky nestačí. Proto se Penny rozhodlo pomáhat. Až do 17. listopadu můžete svého mazlíčka přihlásit na tlapkyhezkyčesky.cz a vybraným mazlíčkům Penny uhradí potřebnou veterinární péči. Tak ať zase brzo vrtí ocáskem. tlapkyhezkyčesky.cz.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
9: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
10: Reklama na Radio 1.

Tak to byla česká legenda kapela B4 a písnička Září. No a já teď tady pro vás mám takovou malou specialitku, myslím si, že ještě v rádiu nezazněla, a to je písnička Las od kapely Sabatini. Kapela je z Polska, je to krásný takový alternativní folk, takže zůstaneme ještě chviličku na takovéhle pochmurné notě. A no, za mě to je hrozně, hrozně vlastně pěkný, je to, má 6 minut, pěkný, dlouhý song. A tuhle písničku bych chtěla poslat mojí kamarádce Míši, která si myslím, která právě teď poslouchá, a myslím si, že by se jí tento song mohl líbit. Takže to je, Míšo, pro tebe. A taky zároveň tady mám otevřený chat, takže kdybyste někdo chtěli, tak na stránkách Rádia 1 máte chat se studiem, a no, já jsem teď zrovna ve studiu. A tady tohle je Las.

0: Reklama Rádia 1.
1: Kino?
2: Kino.
1: Der Film?
2: Film.
1: Warum?
2: Proč?
1: Wann? Wo?
2: Kde?
1: Aha, das Filmfest.
2: Festival německých mluvených filmů.
1: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
3: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
1: Čusí!
4: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Viděl jsi to?
11: A co, jako?
10: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
11: No má bejt.
10: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
11: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídy? Díky jak recyklaci.
10: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
11: Radši dopíjat to petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná, třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo, a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
12: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
13: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
14: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
15: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
14: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
16: Reklama na Radio 1.

krásná písnička od Iron and Wine. Song se jmenuje Grace Notes z desky, která vyšla tento únor. Jmenuje se Hands, Teeth. Krásný folčík. No a já bych se teď přesunula zase do větších novinek. Máme tady skladbu Natural High od Perfume Genius. Super song. Perfume Genius je hodně spjatý, mimo jiné jeho začátky jsou hodně spjaté se Seattlem. Seattle je pro mě velká srdcovka. Perfume Genius tam vlastně odehrál svůj vůbec první koncert a taky tam tak jako přerušovaně žil. Takže no, užijte si tady tenhle song, takže Natural High.

0: Reklama Rádia 1.
1: Uber?
2: A Hrajs?
1: V Galaxii na Jižáku.
2: Uber a Hrajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si?
1: Šíma.
2: Lu.
1: Slovák.
2: Nikl.
1: Uber a Hrajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti. Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Crested Magistan. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
12: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Zdar, tak co včera?
14: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
13: A přes co máš televizi?
14: No normálně, přes anténu.
13: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
14: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
13: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
15: Reklama na Radio 1.

Právě nám dohrála písnička Říjen. Dnes je 12. října. A tak nevím, jestli je pochmurné pondělí, nebo jaké pondělí je, protože jsem vycházela z domu ještě, když byla noc. A tady tohle, co nám hrálo Cardo and Decumanus, je solový projekt Vaška Orcígra. A zrovna na téhle písničce spolupracovali i Bětka Jechová a Jakub Krajíc, které můžete znát z Mother Fucifer, nevím, jak přesně přečíst tady tuhle kapelku. A je to moc hezký, deska Cardo Decumanuse se jmenuje Brdskej vlak do neznáma. No a proběhla tady žádost o písničku, takže my teď trošku přitvrdíme a přesuneme se do Milána v Itálii a tady tenhle song je od italské kapely Radura. Jmenuje se ten song, já nevím, jestli ho mám vůbec číst radši, ale jako Lano delle Rondini. Doufám, italsky neumím. Takže posílám tady tenhle song, tady tuhle žádost teď do éteru.

0: CD Nonstop.
1: Americký zpěvák a hudebník Nick Hakim začínal se svou neo-soul folkovou tvorbou už v polovice minulé dekády. Jeho druhé album Will This Make Me Good vyšlo v roce 2020 pro značku ATO. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Lenka Zbořilová a dneska si budeme ještě nějakých 40 minut pouštět písničky. A tady tohle byl Father John Misty, nejnovější single The Expanded Universe. No, právě mi přišla zpráva, že Father John Misty vlastně pořád jako dělá jeden song v různých aranžích a já s tím tak trošičku vlastně souhlasím pořád, jako ta se tam snažím najít něco víc, ale myslím si, že ten předchozí single, který vyšel v květnu a jmenoval se The Payoff, je povedenější, hezčí a ten se mi líbí vlastně dost. Takže tohle už je třetí single teda, co letos od Father John Mistyho vyšel a teďkom ale od tady tohle hudebníka se přesuneme k jinému hudebníkovi a to je Lhome Approximative. Je to solo projekt Ondřeje Krochmálného. Písnička se jmenuje Zátiší s migrénou. Já jsem velmi ráda, že dneska migrénu nemám, protože často se stává, že s ní lehnu a rozhodně si pak nepřipadám jako v nějakém zátiší. Takže tady tohle si teď dejte.

0: Počkej, chytaj, podělej, to mě musíš jako říct, že to mě jako fakt těžce mě to jako zajímá. Promiň. Hej, to mi jako řekni. Hej, koho tě bojíš, jo? Jako Losnu, anebo Mažňáka?
1: Já, jako každý soudní člověk, volím Rádio 1.

0: platform.
1: Právě nám dohrává písnička The Train's Gonna Save You od brněnského hudebníka, který si říká TSFS. Je to Antonín, kterého můžete znát i z kapely Sings. No, nás bude čekat za nějakých 5 minut přehled toho, co se můžete dočíst v týdenníku Respekt, ale teď ještě jedna písnička a to budou Youth Lagoon.

0: Tak máme 8.40, což znamená, že nás čeká přehled toho, co najdete tento týden v časopise Respekt. Já zdravím všechny posluchače a posluchačky. Dneska máme na telefonu Markétu Plíhalovou, takže dobrý den, na co se můžeme tento týden v týdeníku Respekt těšit?
1: Dobré ráno. My máme v Respektu tento týden samozřejmě hlavním tématem volby. Na titulce máme novopečeného senátora Jana Grolicha, kterému se tedy ve volbách dařilo takovým způsobem, že postupuje hned z prvního kola. Takže to je jeden z textů, které potom uvnitř Respektu najdete, ale těch textů o volbách je tam samozřejmě mnohem víc. Píšeme tam celkově o tom, jak se dařilo nebo nedařilo stranám do Senátu, popisujeme tam komunální volby, je tam už i nějaké prvotní nastínění toho, jak se to může teďka vyvíjet dál na komunální úrovni, pokud jde o nějaké vyjednávání koalic. Takže k volbám je tam toho opravdu hodně, jsou tam samozřejmě i čísla, to je jedna věc, kterou tam rozhodně najdete velmi podrobně pokrytou, protože kolegové byli tedy celou sobotu a pak i neděli v terénu, ale teda v čísle je to, co se stalo do sobotní noci, protože to jsme měli u závěrku. A pokud se podíváme ještě na další témata, tak máme tam třeba komentář o inkluzi, ten bych určitě doporučila, protože některá témata možná teďka trošku zapadají v tom volebním dění a tohle by určitě zapadnout nemělo, takže to můžu doporučit. Stejně tak tam máme komentář o tom, jak se to teďka vyvíjí kolem ministra kultury. Dál, když se podíváme ještě tedy opět na to volební dění, tak ještě tam bych určitě doporučila reportáž od Ondřeje Kundry, která teda vznikla ještě před volbami a pojednává o Sandře Cukerník, která kandiduje za ANO do Senátu a je poměrně takovým překvapivou tváří, že se zjevila z ničeho nic, žádné zkušenosti s politikou nemá. A Ondra byl na jejich mítincích a popisuje, s čím tedy do Senátu jde a že to vlastně není úplně tak jasné. Vzhledem k tomu, že postupuje do druhého kola, tak bych určitě tuhle reportáž doporučila čtenářům. Ještě bych zmínila texty, které se týkají zahraničí, protože nejenom tady volby jsou v Respektu k přečtení. Máme tam text o Maďarsku, o tom, jak vypadá vlastně první půl rok tam nové vlády Petra Maďara. Máme tam text o moru, který se šíří v Rusku, o protestech ve Francii a je tam velmi podrobná reportáž z rodného města slovenského premiéra Roberta Fica, kterou napsala Ivana Svobodová a mluvila tam s jeho podporovateli. Je to tedy velmi zajímavá sonda do mysli Ficových voličů, takže to rozhodně doporučuju. A ještě, když se podíváme na nějaké texty nevolební, tedy z Česka, tak Petr Horký se vydal pro změnu na Lipno. Tam ta hladina klesla natolik, že odhalila vlastně náhrobky ze hřbitova zatopené vesnice Dolní Vltavice. A Petr mluvil tedy s pamětníky, mluvil i s lidmi, kteří v současné době bydlí v okolí. Popisuje tam, jak vlastně příběh té vesnice. A je to jako velmi taky zajímavá reportáž. Krom toho tam ještě pak máme rozhovor s novinářem z The New York Times, Petrem Bakerem, který dělala kolegyně Dominika Perlínová a tam zase, koho zajímá dění v USA a koho zajímá Trump a to, jakým způsobem on tedy tam postupuje a jak to může vypadat potom, až ten jeho mandát skončí, tak to určitě tenhle rozhovor doporučuju. A když se ještě na závěr podívám na kulturu, tak tam máme text o iPodu, který tedy má 25 let výročí, a Pavel Turek tam popisuje, co jeho nástup vlastně znamenal, jak proměnil ten hudební průmysl. A k tomu můžu doporučit i anketu na toto téma, kterou máme hned na začátku čísla. A to je taky velmi, velmi zajímavá, kde se tedy respondenti právě koukají také do budoucna na to, jak by se hudba ještě dále mohla měnit. Takže to je tak zhruba takový přehled toho, co v Respektu máme tento týden.
0: Super, já moc děkuji za tenhle přehled. Vy si můžete přečíst a zakoupit Respekt v trafikách a taky podpořit na respekt.cz. Moc děkuji Markétě Plíhalové za tenhle přehled a přeji moc hezký den.
1: Hezký den.
0: Díky, naschranou.
1: Naschranou.

byl nejnovější single Tokyo Drift, písnička se jmenuje Summertime Sadness, stejně jako písnička od Lany Del Rey. No a my už se tady, nebo já se tady s váma už budu loučit, protože za 10 minut předávám studio dál. Můžete se těšit na další super DJ, takže určitě Rádio 1 nepřepínejte. No a já jsem Lenka Zbořilová, jsem tady s váma každé sudé pondělí od 6 ráno, takový super čas, do 9 ráno. A já se s váma rozloučím posledníma dvěma písničkama, nebo možná mi tam vyjde ještě jedna potom. Každopádně teď nám zahraje Anky, písnička Podzim, přichází podzim. Já jsem si na tom songu strašně ujížděla, když to vyšlo. A potom si dáme ještě i třeba Modis Mouse a Tiny Cities, Made of Ashes. Tak jo, mějte hezké pondělí, příjemný start do nového týdne. Já doplním na Rádio 1 celý playlist toho, co jsem dneska hrála, takže to tam najdete. A budu se na vás těšit zase za 2 týdny. Tak čau.

host. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

0: Linda vám pro legraci?
1: No.
0: Pozíčte, vy, jako jedna, tak já vám tady něco povím.
1: Ne, až jindy. Já teď zrovna pospíchám ke kmotru Cvrčkovi, muzikantovi, poslouchat rádio.
0: Rádio, rádio to nic není. Já mi se hrabe nějaké to, jak říkala to. Hýňa, líce uhýňaná, nějaké to rádio, kam se hrabe, třeba na mě, no, nemám pravdu, Ferdo?
2: No, víš, že bych si to Cvrčkovo rádio taky rád poslechl?
0: No, syn tě, co je to vlastně to rádio?
3: Ale, ty nevíš, co to je rádio? No to je snadná pomoc, stačí si dala...

0: No.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na Dek.cz.
3: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
9: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
10: No jasně, z MND to jde.
9: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
11: Reklama na Radio 1.

A tohle už je novinka od baltimorských Beach House. A je to jejich verze písně April Suzanne, původně od amerického písničkáře Roberta Lester Folsoma.

0: jedna.
1: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Tati, a promění se vytříděná petlehev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
7: Promění.
6: A v novou sukínku?
7: Promění.
6: A v paraplíčko?
7: Promění.
6: I na obal pro pastelky?
7: I v obal.
6: A v baťůžek?
7: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
8: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
6: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tati? A...
7: Běž už.
8: Více na cestaodpadu.cz.
9: Ahoj, tady můj...

0: zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Toňou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na GoOut.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzonierky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoňcentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
3: Reklama na Rádio 1.

Tak, dohrála nám novinka ze Saudské Arábie, písničkář, producent, který se říká Alhamdan, a píseň s názvem Hawajis. A tohle už jsou švédští Radio Department, Sleeping In. Z jejich 25 let starého alba Pet Grief.

máme domácí novinku Struggling Uncles and Coconuty, kapela, v jejímž čele stojí Natálie Reinišová z kapely Tamara. A ti před pár týdny vydali debutové album s názvem Všechno velkým. V pátek pokřtili na Dobežce. I Chase Away.

před chvílí nám, pardon, dohrálo pražské duo rapper Dirty the Pressa a producent Arty nový track s názvem Nevermind NVM. Ještě předtím ML Book s Waywalking B-sides jeho předloňského alba Suntub. Tohle už jsou Helen Shoegazová kapela, v jejímž čele stojí zpěvačka, hudebnice, známá také jako Grouper, která vystoupí solově v Praze 30. října v kostele svatého Šimona a Judy. Svatého Šimona a Judy, pardon.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

To byla Poison Girlfriend, japonská zpěvačka z 90. let, nebo aktivní převážně v 90. letech. Hardly Ever Smile Without You. A tohle už jsou Kiss Facility, kteří před asi 2 týdny vyprodali pražský klub Fuchs 2. Kam měli představit své nové album Kotchena. Teda Chazna, pardon. A za tím projektem stojí producent Sega Bodega a jeho partnerka, zpěvačka Maya Al-Khateri z Egypta.

0: Reklama Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Už jen dnes získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Cover Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej go out.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
9: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
10: Reklama na Radio 1.

to už je Marilyn Johnston, a.k.a. Midwife z Denveru. Píseň s názvem Swim. A Midwife je první oznámené jméno nového festivalu hudebního Murmur, nevím, jak se to čte přesně, který se odehraje 14. listopadu v Uhelném mlýně v Lipčicích nad Vltavou. Takový krásný mix špinavého shoegazu a dream popu.

0: Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, před 6 minutami odbyla 10. hodina, to znamená, že trošku se zpožděním se vrháme do první dávky kulturního servisu. Podíváme se teď na festivaly a galerie, kam dnes můžete zajít. Začneme festivalama, tam je jenom jediná položka, B2Can, filmový festival oceňovaných snímků z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. No a kam můžete zajít? Do galerie Pražský hrad 2. nádvoří obrazárna Pražského hradu, DOX Radka Bodzevič, Faust, Kunsthalle Praha Annette Messager, tragikomedie, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka s názvem Láska. Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance, Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy, Depo 2015 v Plzni, Do těla, Vodní tvrz v Jeseníku, Jaromír 99, Tam odkud jsem, Studio Prám, František Petrák a Tomáš Absolon, Zrcadlo na Stojanu, Galerie Rudolfinum, Krestet, Mačistan, Tanja Lukin, Linklater and Duan Linklater.

No a do té doby můžete mít Rádio 1 naladěný celý den. Do 12 hodin jsem tu s vámi já, od 12 do 3 Zdenda Lichnovský a od 3 do 6 Krištof Koenigsmark. Tak jo, tak pokračujeme dál v muzice.

could be you. It's a sky blue sky. Před chvíli nám dohrál švédští Deadmark, projekt, za kterým stojí Young Lean a Young Good, Young God, a track s názvem Mindak, neboli Můj den. No a tohle už je Laurie Anderson, Let X Equal X, a nepouštím to náhodou, Laurie Anderson vystoupí na začátku, ne, pardon, 14. a 15. ledna příštího roku v Brně, v Janáčkově divadle s Filharmonií, tuším, brněnskou, a představí tam svou skladbu Amelia. A zároveň tam zazní symfonie číslo 6 od Filipa Glase. Zaspívá i Iva Bitová. A už je to skoro vyprodaný, myslím, tak pokud vás to zajímá, tak neváhejte vidět tuto legendu live v Brně

0: jedno.
1: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Stavebniny Deck přináší mega akci. Nopová fólie Deck Dren 8 mm, nyní za skvělých 25 korun 90 haléřů, včetně DPH, za metr čtvereční. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 16. října. Tak si přijďte pro nopovou fólii Deck Dren za super cenu. Více na deck.cz.
4: Hledáš cenově dostupné autodoplňky? Najdeš je na Allegro. V kategorii Automoto si vybereš ze široké nabídky součástek, filtrů či olejů. Podzim tě tak nezaskočí ani za volantem. Když příslušenství do auta, tak Allegro.
5: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Krestit Máčistán. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
6: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
9: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
10: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
9: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
11: Reklama na Radio 1.

Před chvíli nám dohrál New Yorkský projekt Deer Park se zpěvačkou, zastupující zpěvačkou Valerie Litvakov, novinka s názvem Better Than Mine. A teď si dáme dalšího zástupce současné americké alternativy. Lucy Cooper Be Handy, Courtside z nového alba Citizens Arrest.

0: Je to tak, vážené posluchačky, vážení posluchači, je 11:30, to znamená, že nastal čas na dnešní soutěž Rádia 1. Dnes soutěžíme o dva vstupy na koncert Lenky Nové, 14.10. v Jasoň centru na Praze 4. A nezaměnitelná zpěvačka, která se po mnoho let úspěšně pohybuje na hudební scéně, patří mezi nejlepší, co žánru šansonu můžete na zdejších pódiích vidět. Její koncerty bývají nezapomenutelným emocionálním a hudebním zážitkem. Na koncertech jí doprovází skvělí muzikanti a opírá se o textaře, jako je Michal Horáček, Tomáš Belko a další. Lenku Novou si můžete přijít poslechnout tuto středu do centra Jasoň na Praze 4. Více info najdete na jasoňcentrum.cz.
1: Že staré rány nebolí.
0: No a telefonní číslo do studia je 210 323 919 a cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí na soutěžní otázku, kterou za chvíli položím. Ještě jednou, číslo do studia je 210 323 919 a soutěžní otázka zní, v jaké známé kapele Lenka Nová zpívala.
1: Terč ostrostřelců z okolí. A tak se do mě touha vkrádá, ať staré rány.
0: Tak, máme tu první volající, nebo prvního volajícího. Halo, halo, slyšíme se, ahoj, tady Josef.
2: Ahoj, no, upřímně, jsou nějaký nápovědy. Prosím.
0: Bohužel, toto je bez nápovědy.
2: No, tak to nedám.
0: Tak zkus třeba za chvíli, třeba si vzpomeneš, nebo to zjistíš nějak. Nic se neděje.
2: Dobrá.
0: Jasný.
2: Díky.
0: Měj se zatím, ahoj.
1: Vždyť slunce ještě nezapadá, proč dávat židle na stoly?
0: Tak máme tu dalšího volajícího. Ahoj, ahoj, slyšíme se. Kdo pak volá?
3: Ahoj, slyšíme se, tady Dan.
0: Ahoj,
3: je to Laura a její tygři.
0: Naprosto správně. Gratuluju, získáváš dva vstupy na koncert Lenky Nový, 14.10. Tak doufám, že to moc užiješ a zůstaň mi na drátě, domluvíme se na podrobnostech, jo?
3: Jo, děkuju moc.
0: Zatím.
1: Tak hrozně to zas nevypadá, než nové rány.

0: Tak dohrávají nám samozřejmě Massive Attack, hostující Elizabeth Fraser z Cocteau Twins. Teprve nedávno jsem zjistil, že ten text napsala poté, co zjistila, že zemřel její bývalý partner Jeff Buckley.
1: CD Nonstop. Americký zpěvák a hudebník Nick Hakim začínal se svou neo-soul folkovou tvorbou už polovice minulé dekády. Jeho druhé album Will This Make Me Good vyšlo v roce 2020 pro značku ATO. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině pořadu CD Nonstop.

Tak na pozvánku na dnešní díl CD Nonstop navážu tematicky, pustíme si Nika Hakima, ale ne tuto desku, kterou vám dnes bude pouštět Josef Sedloň, ale horkou novinku, track Barry z jeho nové letošní desky I Can See, již čtvrté řadové desky. Moc pěkná, doporučuji si to poslechnout.

si dáme Raizu Khan nebo alias Raiza K, hudebnici v celku aktivní a výraznou postavu současného londýnského podsvětí. Můžete ji znát taky například z kapely Good Sad Happy Bad. Tohle píseň s názvem Affectionately z jejího loňského debutového alba stejnojmenného. No a Raiza K vystoupí tuto sobotu v čítárně Unijazzu. Společně ještě s německou kapelou Plainhead.

už je další výrazná postava londýnského undergroundu, producentka, experimentální hudebnice Klein, novinka s názvem See Through Me.

0: Reklama Rádia 1.
1: 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Uber?
3: A Hrajs?
2: V galaxii na Jižáku.
3: Uber a Hrajs.
2: Každé představení je premiéra.
3: Hrají si?
2: Šíma.
3: Lu.
2: Slovák.
3: Nikl.
2: Uber? A Hrajs.
4: Uvádí Minor od 18. října.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je Chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. 5+1. Ke každým 5 kusům víceúčelového tmelu Sikaflex 11FC všech odstínů a balení od nás dostanete další kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro tmel Sikaflex zdarma. Více na DEK.cz.
9: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
10: Úterní kyblík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kyblík je zpátky v KFC.
11: Kino?
12: Kino.
11: Der Film?
12: Film.
11: Warum?
12: Pro.
11: Wann? Wo?
12: Kde?
11: Aha, das Filmfest.
12: Festival německým mluvených filmů.
11: Já. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
13: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
11: Čusí!
14: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
15: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
16: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte na jisto. Více na drmaxleky-napředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
17: Reklama na Radio 1.

To byla novinka od Jam City, Trippin', hostující Luna Avelar. Way down in the jungle. A plant grow, a can't grow, can't handle. Tohle už je současný newyorský rap, producent Conductor Williams a rapper Wiki, Necessary Cherry.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Kaddem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Bahn, Bahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh, mother, oh.

Čtvrtá novinka. Jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Ve Velké sedmě můžete taky hlasovat pro píseň Dragonhead od pražsko-plzeňské kapely Ida the Young. Je to první single z jejich chystané desky Seeing in Reverse. Ida the Young letos pozbírali snad všechny hudební ceny, co u nás jsou, za jejich loňské album Tell Me When You Pass the Sun. A momentálně jsou na turné po Británii, tuším.

Tak to byla Načeva, Nebe je rudý z roku 96. A tohle už je Pavla Baslová alias Tokyo Drift, Summertime Sadness, track z roku 2026. Pár dní starý track.

0: Reklama Rádia 1.
1: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
2: Slyším Tatart nákupy?
1: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Tatart, opravdový elektrospecialista.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Východ slunce nad Bali. Noc plná světel v Tokiu. Chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu. Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
9: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
10: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
9: Dnes musíte vybrat.
10: Mám tady pro vás předvýběr a
9: rozšíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
9: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Pomáháme s Europlazmou.
13: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
14: Reklama na Radio 1.

Tak tohle byl třetí single z chystané desky Untitled Halo od stejnomenné kapely z Los Angeles. Single s názvem Easy Rider. No a teď už další domácí novinka, Amelie Sibová alias Blow a Kiss a Nikolaj Tretjačenko, track s názvem 155.

Čechy nám dohrála krásná skladba Tomorrow is Perfect od londýnského zpěváka barda Marka William Lewise. Jsem smutná. Z jeho loňského eponymního alba. No a tohle už jsou kazety smutná, docela už stará věc vlastně, ale furt šlape.

0: celá. Kulturní servis.
1: Tak, vážené posluchačky, vážení posluchači Rádia 1, právě bylo 11 hodin 40 minut, dohrály nám kazety, píseň s názvem Smutná. Máme dnes pondělí 12. října, svátek má Marcel, všechno nejlepší. No a nastal čas na další dávku dopoledního kulturního servisu. Tentokrát se podíváme na koncerty, divadla, filmy a ostatní. Začneme koncertama, dnes toho moc není. V Jazz Doku 20.00 Muff a Rock Café 20.00 Bubbly Fuck plus Lord of the Grill. Filmy, kam můžete zajít do kina. Edison Film Hub, B2Can Festival 19.00, Její soukromé peklo. Pop-up kino Zámek Veleslavín, B2Can 19.00, Rudé skály. Kino Dlabačov, B2Can 18.00, Rudé skály 20.00, Minotaur. Městská knihovna v Praze 17.00, Veřejný prostor Františka Skály a 19.00, Bára Basiková. V kině pilotů 19.30 Odysea a ve 20.30 Poeta. V kině Světozor 2015 Dokonalé dny a v kině Aero 2015 Osvícení. No a kam můžete zajít do divadla dnes? Palác Akropolis 19.30 Fekete Seretlek a Studio Damuza Kar. Archa Plus 18.00 God Save the Drama Queen Královna. Jatka 78 19.30 Žáby. Alfred ve dvoře 20.00 Matko Boží Vyžeň Putina. Divadlo X10, 19.30 Karapax, Divadlo v Celetné, 19.30 Život je sen, Divadlo pod Palmovkou, 19.00 Nora, Domeček pro panenky, Divadlo D21, 19.30 Mein Gott, Klubovna Kašpar, 19.30 Politika správcovny a Divadlo v Dlouhé, 19.00 Mistra Markétka. No, v sekci ostatní máme jedinou položku. Sektor 9 na Smíchovské náplavce 19.00 večer s provencálskou poezií. No a na Rádiu 1 od 18 hodin Big People v 19.00 CD nonstop s Nickem Hakimem Will This Make Me Good. 20 hodin Eshus, 21.00 Hudba za dobrou práci, ve 22 hodin Inklubátor, ve 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. No a do té doby do vás budeme valit hudbu, písničky, já poslední čtvrt hodinku, po mně Zdenda Lichnovský 3 hoďky a pak Krištof Koenigsmark 3 hoďky. Tak to je z kulturního servisu vše a jedeme dál. Díky, že posloucháte Rádio 1.

chaos. Trvalo to dlouho, než ty slova vzali zase zpět. Žiju tady celý život, ale pořád nejsem Čech. Dej mi prostor, chci svobodu, pojď pomalu, žádný spěch. Mě můžeš věřit, jsem tvůj bratr.

Tak, před chvílí nám, no právě nám dohrál Anky, rapper z Prahy, z Břevnova, a track s názvem Podzim, přišlo mi to na místě to teď pustit. A nebyl jsem dneska první na rádiu 1, kdo to pouštěl, už se pouštěla Lenka přede mnou. Dneska je prostě asi ten den, kdy se poslouchá Anky Podzim. No a tohle je novinka od palestinského rapera Fauzi Visa, produkoval producent Al Nather. A tímto a ještě posledním trackem se s váma rozloučím. Už mě tu ve studiu střídá, nebo štafetu přebírá Zdenda Lichnovský a mává na vás, vy to nevidíte, ale možná to slyšíte. Moc krát vám děkuju za poslech, že posloucháte Rádio 1. A přeju vám krásný start do nového týdne. Ahoj. A zapomněl jsem dodat, že se rozloučím písní Dětem od Bonuse. Mějte se, ahoj.

0: Vaděte návod.
1: Teď přijdu do klubu, mám trikolahar.
2: Reklama Rádia 1.
3: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Právě teď v Planehu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
10: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv z oby.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Reklama na Radio 1.

Jsem naprosto nadšený z tohoto singlu, který jsem slyšel poprvé dnes, on taky dneska vyšel, mám pocit. Jmenuje se For You a stojí za ním melbournská hudebnice Katie Day. Zdraví vás Zdeněk Lichnovský, budu tady s vámi od 12 do 3. Díky moc Josefu Hradílkovi i Lence Zbořilové za krásný sety. To, co zahráli, najdete na webu, respektive seznam toho, co zahráli, neboli tracklist, radio1.cz, já to tam budu datlit taky. A dneska musím říct, že jsem zavalený skvělou novou hudbou, takže to tam budu hrubat, co můžu. Strašně moc divokých věcí, podobně jako tahle hardrockově bedroom popová Odyssey, a vůbec to nedokážu zařadit a jsem nadšený. Nový album Universal Will vyjde Katie Day už 6. listopadu, yes! Jinak, co se týče mojí směny, tak mám tady jednu soutěž a taky rozhovor. Dorazí sem Tonia Graves a Jiří Hovorka, budeme si povídat o benefici pro Focus Praha, to je koncert, kde zahrají právě The Stylists a Mojmír Papalescu and the Nihilists, a půjde to benefice pro duševní zdraví, takže to si budeme povídat ve 2 hodiny. A potom mě tady vystřídá Krištof a pak už další program Rádia 1 znáte. A můj další večerní program, to vám teď taky trošku napovím, protože se to týká té hudby a taky docela bláznivýho art rocku a všežánru, protože v punktu dneska vystoupí Liars a já se strašně těším. Jakože extrémně se těším, jak to tam bude znít. Dáme si jednu z mých oblíbených skladeb, vlastně už od tohle teď jednočlennýho projektu, skladbu, a je taky z Austrálie konec konců. Liars, From What The Never Was, z desky The Apple Drop. A je to skladba, která dost často otvírá koncerty Liars poslední dobou. Aspoň, co jsem si dohledal, takže nacítíme. Potom si dáme ještě jednu navrátivší se kapelu zkušenou s názvem Rocket Ship. Skvělá skladba New Threads. Takže to tady bude pěkně plynout. Doufám i pro vás, i pro mě. Takže mějte přežitelný pondělí, jak potřebujete. Jak potřebujete. I s Rádiem 1. My jsme tu pro vás. Písničky.

0: jedno.
1: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
2: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
3: Přímo bychytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
2: A co je chytrárt?
3: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
2: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
7: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
8: Viděl jsi to?
9: A co, jako?
8: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
9: No má bejt.
8: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
9: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
8: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
9: Radši dopí a jdi to Petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
10: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
11: Zdar, tak co včera?
12: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
11: A přes co máš televizi?
12: No normálně, přes anténu.
11: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
12: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
11: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
13: Ahoj, tady Mojmir.

0: Zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Reklama na Radio 1.

Grimes a Vadakin na společném tracku s názvem Accelerando na Rádiu 1. Mimochodem Grimes chystá novou desku, ta vyjde 28. února, to tak vypadá. A bude se jmenovat Sio Oprah. A tohle je Anna Meredith, skvělá experimentátorka. Taktéž dirigentka, skladatelka Anna Meredith. Skladba Dusky, taky vyjde nový album. Bude se jmenovat Darlin. Tak pojďme na to. Potom třeba noizové duo Femtanil. A taky průhled českou scénou. Radio 1.

0: Soutěž Rádia 1.
1: Je to tak, dohrála nám Girl Ultra z čerstvý desky Romeo, skladba společně s Romeo. Wow. Ironia. Předtím to byla třeba Anna Veverková, Jahody, nebo třeba Pivoňka, třeba to pár let vydrží, ale teď jdeme soutěžit. Hraje nám k tomu Lorenzo Senny a půjde o nové drama Christiana Mungia. Oceněné Zlatou palmou v Cannes a dle mnohých ohlasů jasný kandidát na Oscara. Vstupuje i do českých kin. Fjord je strhujícím morálním dramatem bez jednoduchých odpovědí. Ve filmu o rodině a o společnosti, která ji soudí, v hlavních rolích září Sebastian Stan a Renate Reinsve. V kinech již od 15. října. Telefonní číslo do studia je 210 323 919. Cenu získá ten, kdo se jako první dovolá se správnou odpovědí. A asi jste poznali, nebo tak nějak tušíte, že výhrou budiš dvě vstupenky na premiéru filmu Fjord v kině Světozor 15. října, což je ve středu od 20.30. Tak prosím, teď volejte, pokud znáte správnou odpověď, protože nápovědu mám až třetímu volajícímu. Takže pojďte do toho, pokud to fakt víte. Jak se jmenuje snímek, za který režisér Christian Mungiu získal svou první zlatou palmu v Cannes? Tak za co tenhle režisér získal svou první zlatou palmu v Cannes? Potřebuju jméno filmu samozřejmě. Tak první volající je tady. Haló, tady Zdeněk, Rádio 1.
2: Ahoj, Zdeňku, kameo. Prosím tě, vím to úplně přesně, viděl jsem ten film, kdy jsi 4 měsíce, 3 týdny, 2 dny.
1: To jo, tak to jsem nadšenej. Perfektní, Kamile, gratuluju. Tím pádem se budeš podívat na další film tohle režisera. A líbil se ti ten film ještě, co jsi viděl?
2: Jo, určitě.
1: No tak, to je ještě lepší. Tím pádem se půjdeš podívat na premiéru Fjordu. Já ti gratuluju a zůstaň mi ještě chvilku na telefonu. Dík.
2: Já jsem. Díky.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: No tak to byla neskutečná rychlost. Mám radost, když se výherce, když je výherce takto znalý a ještě naváže na to, že viděl předchozí film, dokonce se to týkalo i správné odpovědi. Je to tak, 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny je film, který natočil režisér Christian Mungiu a získal za něj svou první zlatou palmu v Cannes. Nicméně jeho nový film Fjord přichází do kin, premiéra ve Světozoru tuhle středu. Tak necháme ještě chvilku drnkat Lorenza Sennyho. Na Rádio 1. When I was 15, I quit drinking, smoking weed, and started traveling around the southeast United States to skate with friends and go to hardcore shows. I got really into straight edge bands. The decisions I made to walk away from drugs and alcohol changed my life. Skateboarding and music were the glue that connected our crew. Jinak ještě rychlá oprava, Kamil mě správně opravil, že 15. října je ve čtvrtek, jo, takže premiéra Fjordu ve čtvrtek v kině Světozor.

0: Goodbye. I'm out.
1: Reklama Rádia 1.
2: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoncentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte recept a nemáte čas? Rezervujte si léky na předpis online. Lékárníci v Dr. Max vám je do 15 minut připraví k vyzvednutí v nejbližší lékárně. Šetříme váš čas. Tak přijďte najisto. Více na drmaxlekynapředpis.cz. Lékárny Dr. Max.
5: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Krestit Máčistán. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
9: Tak se na to podíváme. Je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Může to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
13: Reklama na Radio 1.

0: vašich uší.
1: Digitální rádio.
0: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně. DAB+. Love.

Digitize, tak se jmenuje digitální verze nové desky od londýnské hudebnice a producentky High. Tohle Pablo Vitar, skvělá drag queen z Kolumbie. Taky má venku novou desku a tohle skladba z ní jmenuje se Friends With. A pak kulturní servis, Radio 1.

0: Kulturní servis.
1: Ano, máme 1 hodinu odpoledne, tak je nejvyšší čas si zopáknout první část kulturního servisu. Máme pondělí 12. října roku 2026 a ta první část se týká festivalů, galerií a taky vám řeknu, co budeme vysílat tady u nás na Rádiu 1. Tak se do toho pustíme. Festivaly probíhá B2 Cannes, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Z galerií je tu Pražský hrad, druhé nádvoří, obrazárna Pražského hradu. V doxu Radka Bodzevič, Faust, Kunsthalle Praha, Aneta Messager, tragikomedie, Meat Factory, Galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows, Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svátek a Matěje Hrbka, Láska, Muzeum Kampa, Milan Kunz, Pop Renaissance, Kaštan, scéna Unijazzu, Martin Mařík, obrazy, Depo 2015 v Plzni, Do těla, Vodní tvrz v Jeseníku, tam vystavuje Jaromír 99, výstava se jmenuje Tam, odkud jsem, Studio Prám, František Petrák a Tomáš Absolon, Zrcadlo na stojanu, Galerie Rudolfinum, Krestit a Mačistán, Tania Lukin, Linklater and Duane Linklater, Rock Café, Ondřej Mio Michálek, Under the Surface. A to je vše. Na Rádiu 1 já tady budu s vámi až do 3. hodiny odpolední. Ve 2 hodiny se můžeme těšit na rozhovor do studia. My sem dorazí Tonia Graves a taky Jiří Hovorka a budeme si povídat o koncertu neboli benefici pro Focus Praha, čili tam propojíme duševní zdraví, péči o duševní zdraví a zároveň kapely Mojmír Papelsku and the Nihilists a taky The Stylists a DJ Pavla Bydla. To všechno se bude dít ve čtvrtek v Roxy, takže budeme si povídat a zvát. Potom mě tady vystřídá od 3 Krištof Koenigsmark, následně v 6 hodin Big People, 19 hodin CD Nonstop, dnes Nick Hakim a jeho deska Will This Make Me Good, od 8 hodin večer Eshus, 21 hodin Hudba za dobrou práci, 22 hodin Inklubátor, 23 hodin Jazz a Fusion hodinka. To bychom měli. Teď zase zpátky k novinkovým skladbám, protože toho máme ještě spoustu. Co mě zaujalo a o čem se samozřejmě hodně mluví, je Živák. Živé album z Carnegie Hall z New Yorku, které tam nahrál Cameron Winter, kterého můžete znát taky jako frontmana velmi diskutované kapely Geese. A teda ten Živák zní skvěle. Je to jenom on a klavír, hraje tam ze svých solových desek. Ta jedna se jmenuje Heavy Metal, druhý vlastně EPčko, jmenuje se Singles. Nicméně ten materiál je hrozně silný a v těchhle minimalistických a emotivních, a kdo ví co ještě aranžích, to prostě funguje dobře, co si budem. Takže si dáme skladbu Drinking Age, Cameron Winter, potom navrátivší se kapela Carissa's Weird, chystá novou desku, tak si dáme skladbu I Don't Feel Like I Feel Right a uvidíme, co bude dál. Takže teď Cameron Winter na Rádiu 1.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Cut Dem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uwe, rád to mám, teď to dál. Deutsche Bahn, Uwe, rád to mám, teď to dál. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble. Jmenuje se Oh Father. Oh, Mother.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Velká sedma na Rádiu 1. Vaše československá hitparáda.
1: Tak, spoustu skvělých věcí, dáme si jednu z nich, pro které můžete hlasovat a třeba se zítra dostanou do žebříčku Velké sedmi. Pustíme si trio Drum Honey, to je kapela, která má čerstvě venku desku

s názvem Excalibur City a my si z ní zahrajeme právě novinkovou skladbu Mobil Křivda Zapalovač. Potom ještě jeden pražský kolektiv, ten se jmenuje Struggling Uncles and Coconutty a venku mají skvělý track s názvem Fairplay. Takže to si teď dáme, Rádio 1.

Yes, Lucy, neboli Cooper B. Handy. Týpek z Massachusetts má venku skvělou desku. Strašně podivnou, kratoučký tracky, podivně noizový, zahuhlaný, ale parádní. A tohle už je kapela syrská. Pillow Queens, Kiss Kiss, Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Oslavte s námi 30 let Prague Sounds, festivalu hudby, kterou jinde neuslyšíte. Třeba rezidencí v Rudolfinu, Max Cooper, Anuška Shankar, Steve Reich a Samara Joy. Já jsem Marek Vrabec, zakladatel festivalu a těším se na vás. V listopadu v Praze.
2: Prague Sounds, the festival.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si tu nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
6: Uber? A Hrajs? V galaxii na Jižáku. Uber a Hrajs. Každé představení je premiéra. Hrají si? Šíma? Lu? Slovák? Nikl? Uber a Hrajs. Uvádí Minor od 18. října.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
10: Reklama na Radio 1.

Joj, neskutečný. The Comet is Coming. Nikdy nesklamou. Late Night Party Jam 2. A tohle je Thundercat a Button Masher. Pohybují se na světelné. Ve světelné rychlosti. Moving at light speed. Potom Zahára, Stef Čura a další na Rádiu 1.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggse, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase & Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomorrow, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Ucelené komínové systémy Shields i s ostatickou komínovou vložkou nyní za výjimečně snížené ceny a navíc s dopravou zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro komínové systémy Shields za skvělé ceny s dopravou zdarma. Více na DEK.cz.
4: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
5: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
6: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz? Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
7: Kino?
8: Kino.
7: Der Film?
8: Film.
7: Warum?
8: Proč?
7: Wann?
8: Wie?
7: Wo?
8: Kde?
7: Aha, das Filmfest.
8: Festival německým mluvených filmů.
7: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
9: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
7: Tschüssi!
10: Reklama na Radio 1.
11: Rozjíždí se nám track The Boy, za kterým stojí Russell Jordan. Nicméně toto je v remixu od Toki Monsta. Velmi, velmi příjemný kousek. Skoro až letní odpoledne, ale to bývávalo. Jak už Josef Hradílek připomněl trackem Autumn Sweater anebo Anky ve dvou předchozích směnách s trackem Podzim. Uvidíme, co bude dál, ale tancovat se dá pořád, což nám za chvilku tady prokáže i kapela The Stylists formou jejich zpěvačky Toni Graves, která sem přijde povídat o jejich koncertě ve čtvrtek. Tady bude taky benefice pro lidi s duševním onemocněním v rámci Focus Praha, takže o tom si budeme za chvilku povídat, takže pak budou taky Stylists. Teď ale Russell Jordan.

0: Ano, ano, probíhá tu Groove, posloucháme The Stylists na Rádiu 1 a už jsem upozornil na to, že to je i kvůli tomu, že si budeme povídat o koncertu The Stylists. Nicméně nebudou to jenom Stylists, jsou to taky Mojmojr Papalescu and the Nihilists a taky DJ Pavel Bydlo. A ti všichni vystoupí ve čtvrtek v Roxy, ovšem nevystoupí jen tak. Bude to koncert pro duševní zdraví a výtěžek půjde na dobrou věc. A já jsem proto rád, že je tady se mnou Tonya Graves.
1: Ahoj.
0: Za The Stylists moc tě zdravím a vítej v Rádiu 1.
1: Děkuji za pozvánku.
0: A také je tady Jiří Hovorka za Focus Praha.
2: Ahoj, taky zdravím.
0: A tam můžeme možná malinko začít, protože The Stylists jsme teď trošku slyšeli, tak asi víme, o co jde. Nicméně Focus Praha zatím nemá venku žádnou písničku, pokud vím, nějak oficiálně.
2: Zatím ne, ale možná něco ale uděláme
1: no,
2: tady.
1: No, vždycky je možný.
0: Můžeme založit kapelu tady klidně. Každopádně, pojďme si Focus Praha představit, proč se vlastně propojil se Stylists a s těmi třemi hudebními projekty a o co jde a co vlastně dělá. Asi už jste pochopili z toho, co jsem tady uváděl, že půjde o duševní zdraví primárně, ale kterým směrem se vydáme?
2: Jo, díky. Focus Praha je neziskovka, která je tady od roku 1990 a pomáhá lidem s vážným duševním onemocněním. A máme zhruba momentálně asi 350 zaměstnanců, sociální pracovníky, psychiatry, psychology, pracovní konzultanty a vlastně poskytujeme takovou komplexní službu pro lidi, kteří opravdu jsou na tom hodně špatně, třeba vyjdou z psychiatrické nemocnice, nemají kde bydlet, nemají práci, takže se o ně vlastně staráme jakoby v tom jejich přirozeném prostředí a to je vlastně cílem našich služeb.
0: A jak se k vám ty lidi dostanou ideálně? Skrz třeba jejich blízké, nebo oni sami se podívají na webovky, který mimochodem doporučuji focus.praha.cz. Koukám na to, jsou tam rozcestníky kurzů a k příběhu klientů, kontaktu, všechno tam je, takže to je úplně v pořádku. Tak to je asi jedna z těch cest.
2: To je jedna z cest, samozřejmě přes příbuzný, přes kamarády, známý. Ale pak hodně často právě třeba v těch psychiatrických nemocnicích, kdy jakoby nabíráme ty klienty tam, protože máme i s psychiatrickou nemocnicí Bohnice, máme takovou kolaboraci, máme vlastně Centra duševního zdraví pro Prahu 8, 9, 6, v podstatě po celé Praze a jsme i ve středních Čechách. Takže ta spolupráce probíhá a zároveň máme i krizový tým, kdy vlastně vyjíždíme za klientama nebo potenciálníma klientama k ním domů, když nám zavolá třeba někdo z rodiny, že se tam něco děje, že hrozí v extrémním případě třeba i sebevražda.
0: Takže se dá zavolat přímo vám, pokud člověk cítí, že probíhá nějaká jako krize třeba doma u někoho blízkého,
2: přesně
0: tak
2: máme,
0: dá se to udělat.
2: Máme vlastně krizový tým, máme tam nějakou krizovou linku, krizový chat, dá se takhle jako kontaktovat.
1: A co je ten číslo na ten krizový linka?
2: No, tak to najdete na těch webových stránkách, jako určitě to tam z hlavy ho nevím, přiznám se, že to není jakoby jedno číslo, protože máme těch služeb opravdu asi 20, takže teoreticky se dá dovolat kamkoliv, ale...
0: Jo, krizový chat je vyloženě jako jednoduše, že je tam taková bublinka, krizový chat na webovkách, což máme i na Rádiu 1, taky se dá chatovat se studiem, ale nemusí to být zrovna krizový případy.
2: Ale rychlejší je zavolat určitě.
0: Ale rychlejší bude, předpokládám, zavolat. Telefony jsou tady v kontaktu, jsou tam napsané. Takže dá se to rychle sehnat. Jak jste se teda dali dohromady k tomu, že to spojíte takhle s kulturní událostí? To se mi líbí, to zní dobře.
2: Možná řeknu ještě já, my vlastně zároveň děláme takovou destigmatizační kampaň Týdny pro duševní zdraví, která už taky běží těch 90. let a loni jsme měli vlastně jako exkluzivní hosta právě The Stylists, ale byla to taková akce jako menšího charakteru na lodi, kamínu.
1: To bylo na lodě, to vzpomínám, akorát to bylo poprvé, co jsem slyšela o Focus, jako jak jsem měla ty beseda, přednáška s mým mluvili o Reaps, ale jako mi se líbí, mi připadá Focus víc, já nevím, jestli hands-on je správný jako výraz, ale jako lidskější.
0: Jasně.
1: Jako je jednoduchý, jako za ním, jako není ten takový ten...
0: Že to je na přímý kontakt.
1: Přijatelnější.
2: My v podstatě tam nemáme jako žádný extra jako práh. Jediný teda práh je, že jsme služba od 16 let, jo, že,
0: jasně,
2: že tam jako úplně nemůže, nejsme pro děti, to jsou zase jako jiný služby, ale jinak vlastně kdokoliv, kdo má nějaký psychický problémy, tak se na nás může obrátit.
1: A my jsme hráli loni na týdny zdravotní...
2: Týdny pro duševní zdraví.
1: Děkuji. No, a to bylo poprvé, jak jsem o to věděla, ale já jsem byla ráda, když Mojmir volal, že budeme dělat tohle společný věc. Jako jsou spoustu věcí na světě, které jsou špatné, ale jsou spoustu věcí na světě, které jsou dobré. A jako nemůžu, jako já jsem jenom člověk, nemůžu podporovat všechny, ale kde můžu podporovat něco, který fakt věřím, že je důležitý a dobrý věc, já jsem vždycky ráda. Takže jako jsem měla obrovský radost, že to bude ten koncert teď v čtvrtek v Roxy. Jako to bude, to jsou dva kapela, který máme spoustu lidí, kteří jako nás poslouchají. A když jako ty lidi slyší od lidí, kteří poslouchají, že hej, to je dobrý věc, hele, existuje tady super organizace Focus Praha, jo, my máme Reaps, to jsou dobrý, ale Focus jako je tady taky a jako dělají spoustu tý věci, třeba workshopy na to mi mrzí, jsem nestýhala ten workshop jako udělat.
2: Práce s línou.
1: No, a to je dobrý, člověk jako používají ty ruce do toho, jako co tady je, jako v pastě dovnitř, můžeš to ven do hlíny nebo něco, jako a dělají spoustu takový příjemný věci a proto říkám, to je víc jako přátelství nebo přijatelný, než já mám problém pomoct, jako no jo, ale jako jsou spoustu způsoby jako s tím zpracovat a to myslí lidi moc na Focus Praha.
0: Skvělý. Takže dohromady jste se dali skrz to, že jste hráli na lodi na menší akci a tam jste si řekli, proč to neudělat větší a zároveň jsme mluvili ještě před vysíláním, že Toňa měla vlastně velký rozhovor ohledně, bylo to spojení s Focusem?
2: Bylo.
1: No to bylo spojené a to může, lidi můžou to číst na...
2: Jo, máme zároveň magazín, internetový magazín Focusoviny.cz.
0: Ano.
2: Takže tam je ten rozhovor a je tam i rozhovor s Mojmírem Papalesku taky, který tam taky jako říká zajímavé věci ohledně svojí minulosti nebo zkušenosti s duševním onemocněním.
1: No. A i moje zkušenosti s duševní zdravotní zdraví. Jako já nevím, jestli já nemám problém, protože nemůžu ani to vyslovovat. Jako to. Taky přijdu pomoc. já si myslím, že jako lidi měli přijít. První věc, to je benefiční akce.
0: Ano.
1: Takže je to benefiční akce, je to v Roxy. Ty lidsky jsou, jako, ty peníze jede jako přímo jako do tý Focus a mohli jsme pomáhat další lidi a nejsou ani zdraví. A sorry, i když byli, jako, je to na dobrý věc, tak to jsou jako plus bonus body na karma.
0: No rozhodně ještě k tomu, to je pravda.
1: Já jsem to domluvila s vesmírem.
0: Karma. Takže lístky se dají sehnat, předpokládám, klasicky všude možně.
2: Lístky jsou na GoOutu.
0: Na GoOutu, no, takže přímá cesta.
1: No a taky, jestli nestíháte go out a dorazíte na ten den, tak přijď, najdeme pro vás místo, jo. Tak skvělý. Můžete koupit i tam přímo u Roxy.
2: Roxy
1: jo.
2: Velký.
1: A důležitý, protože noční klidu, my všechny máme rádi noční klidu, že jo. Tak to znamená, že jako my jsme dva kapely plus DJ. A ty kapely musíme skončit do 10, protože jako nemůže být, ale jako to je jedno zůstan, protože jako ten DJ bydlo budou hrát tak skvělý. Ale od 8 jsou my, The Stylist, pak potom bude Mojmír Papalesko and The Nihilist a pak DJ bydlo. Já si myslím, jak se jmenuje ta písnička, Hudba lečí. My jsme jako na tohle koukali, že jo?
2: Jo, Hudba lečí, Vohnoutě, myslím.
1: No, Vohnouty mají skvělý písnička, se jmenuje Hudba lečí a jako to trošku rýmovalo z Láco deči. Takže jako pozvali Láco.

0: zvali v červnu a mně se právě líbilo, že byl o tom, že přichází léto a prostě člověk může tancovat celou noc venku.
1: Ano,
0: ale bavíme se o tom teď na ty první podzimní dny.
1: No.
0: Pořád se může tancovat venku, akorát v šálu.
1: Šálu, čepice, jako dobře oblečený, ale jako nemusíte být ani ven, můžete tančit all night kdekoliv. Například bylo v srpen, bylo u Pilněk a my jsme měli jako u nás kamarády, jako oslávili jsme ten u Pilněk a měli jsme tam, a my jsme tam i hráli s kluci ze Stylist.
0: Aha.
1: A měli jsme tam DJ I Am Cyber, DJka. A začal hrozný pršet.
0: Ajajajaj.
1: Jako lej, jak z konvici, jak ta pohádka v Krteček, myška, jako museli stavit nový barák, všechno. No, ale lidi stejný, i přes ten dešť, ta hudba, spojili nás a tančili. Tak, out all night, inside, outside, it don't matter. Prostě.
0: Perfektní. A je to vlastně přístup i k nový desce, kterou máte před sebou.
1: Ano, to je první písnička z nový desce.
0: A jak jste daleko teď? Jak to vypadá? Kdy se na to můžeme těšit?
1: No, v novém roce je 100%, ale já bych řekl, že my jsme nějak 3/4 hotovi. Mm-hmm. Jako my máme natáčení včetní Out All Night asi 5-6 věcí, plus jsou nějaký další, možný budeme muset něco nekat pryč, ale jako
0: jasně.
1: My jsme na dobré cestě.
0: Takže pravidelně zkoušíte Mladý Papež, junior, senior, no, nechci říkat senior,
1: Mickey, ale Mickey starší, Papež, mladší. Starší, mladší, Mojemír, Mickey, stále skládají věci a jako to funguje, že jako někdo má nápad, pak poušla ten druhý, pak jako něco přidá, pak poušla ten čtvrtý, jako třetí, čtvrtý, takhle. A funguje docela dobrý. A ten Mickey je extrémný šikovný, že hraje i s další kapelou, který se jmenuje Eternity.
0: Again.
1: A oni jsou geniální. A to
0: super.
1: Je mladý kluk, který, když my jsme natočili první desky, jako teď hraje ta písnička Step by Step, že jo?
0: A teď hraje Don't Kid Yourself, zrovna skončila Step by Step.
1: No, ale to jsou z první desky. A Mickey měl stěží roku.
0: Jo.
1: A my jsme dělali první koncert 15 let potom. Jako z jakkoliv důvody, prostě jako ten první koncert.
0: Naposlouchal si mezi tím.
1: No a Mickey byl tam, když my jsme ji natáčeli, byl takový roztomilý, šťastný, strašný, veselý dítě. Ukázal mi jeho bicí, když měl stěží roku, ale už jako podstatý byl v tým kapelou, i když tam nehrál. A když my jsme začali koncertovat, takže jako moje mír. A co živí bici? Jako, to je super nápad. A říká, můj syn hraje na bici. Jako kdo jinak? Ten byl tam od začátek a je tady s námi stále a já mám radost s ním.
0: To je skvělý. Samozřejmě čas nám utekl nekompromisně, neřád, vždycky. Ale bylo to strašně příjemný. Díky moc, že jste přišli. A držím palce na přípravy na čtvrtek. Teď jenom, jestli jsme něco nezapomněli. Nezapomněli jsme na něco podstatného. Lístky víme, line-up víme.
1: Lístky, line-up, místo, Focus Praha, The Stylist. Hele, stigma okolem duševní zdraví musí být pryč.
0: Tak.
1: It's okay. Je to okay, být ne okay.
0: Přesně tak.
1: Nebo nebejt OK. Jo, je OK, nebejt OK.
0: Tak moc děkuji. Tonia Graves a Jiří Hovorka. A ať to dobře dopadne.
1: Děkujeme moc.
0: Mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj, pusu, čau.
0: A my si pustíme Out All Night, tak, aby jsme to natančili ještě.
2: A jedem.

0: Reklama Rádia 1.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. 1+1. Impregnace na dřevo Dexan a Lignofix nyní za výjimečné ceny a navíc ke každému balení jedno stejné zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 16. října. Tak si přijďte pro impregnaci na dřevo zdarma. Více na DEK.cz.
6: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
7: Mrakodrapy New Yorku, pláže Miami, národní parky USA. Objevte Severní Ameriku s letenkami za skvělé ceny. Cesta začíná na letuška.cz. Nyní v akci New York za 11 302 koruny. Miami za 13 839 korun. Letuška.cz. Jednička na trhu letenek.
8: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
9: Pomáháme s Europlazmou.
10: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
11: Reklama na Radio 1.

Je to jejich, co si budem. Blue Wandy, to je tuzemské duo, která má venku nový album La Bomba. Dneska je to naše. A tohle je Aida the Young a já se hodně těším na jejich nový album, který se bude jmenovat Seeing in Reverse. Tohle je skladba Trust Your Daughters. Potom taky tuzemská věc Pebble 7 and Cebuk. A nebo Sonic Youth na Rádiu 1.

Nikdy jsem nebyl úplně velký posluchač Sonic Youth, nicméně teď tu knížku Girl in a Band od Kim Gordon a jo, pustil jsem si výběr jejich písniček, tohle se mi třeba líbilo, Bull in the Heather. A tohle je Susan Sandford, která má venku nový album Revelations of Divine Love, nahráno jenom na varhany a k tomu zpívá. A tohle je pozitivní podzimní píseň, All Shall Be Well. Pak tam máme ještě pro vás Girl in Red, Fond Who Made Who, Porridge, Kadeka, speciálně pro Kubu Jíru, zdravím, a taky si dáme Fine. A pak mě tady vystřídá Krištof Koenigsmark, playlist najdete na webu Rádia 1, Rádio1.cz, a já dneska musím výjimečně vysmahnout dřív, takže za mě promluví už jenom ty písně, které jsem zmínil, a vy dále poslouchejte, poslouchejte a poslouchejte Rádio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Galerie Rudolfinum uvádí poprvé v Evropě velkou společnou výstavu umělců z řad prvních národů Severní Ameriky. Jak reflektují své prožitky a zkušenosti? Tanya Lukin Linklater a Duane Linklater. Krestit Máčistán. Do 3. ledna 2027. Rozsáhlý doprovodný program na galerierudolfinum.cz.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Honza se rozhodl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Začal se věnovat otužování. Koupil si ručník s nápisem Ledoborec, čepici a neoprenové boty.
4: To je ale zima. Jdu ven.
3: Naštěstí Honza našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Respekt, Honzo. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám Sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
13: Reklama na Radio 1.

Momentálně jste posluchači Rady 1, v okně slyšíte. A mám vás všechny rád, stejně jako DJ Kaja. Kolega Zdeněk, když se loučil, říkal, že byste měli poslouchat Radio 1. Já si myslím, že byste měli hlavně poslouchat svoje srdce a ne své hněvy a své nenávisti a své sklony k pesimismu. A ne své sobectví. Ne svou žárlivost. A pak se možná někam dostaneme do té doby. Jak zpívala kdysi jedna po jedné dámě pojmenovaná kapela, a do té doby stále středověk trvá, tak doufíme, že už ne moc dlouho. Osobně typuji tak pár set let. Ale třeba se překvapíme, ne pláska jenom jedna. A jak jednou vyrazíte na cestu srdce.

0: Jinak mě jmenuje Krištof Knecmark, budu s vámi do hodiny 6, kdy mě vystřídají pánové z pořadu o velkých klucích. Budeme si hrát nějaké novinky, nějaké stařinky. Něco, aby nám ta existence odsýpala. Aby nová politická spojení nacházela cestu přes srdce a ne přes peněženky. A jiné nesmyslně optimistické názory. Otázka je však o směru a záměru. Po dvou stařinkách, jak což byly Orbital a předtím ještě Pete Heller a jeho Big Love.
1: Ves energía donde otros ven vacío.
0: Tohle je z letošní léta.
1: Escuchas verdad, donde otros solo oyen ruido. Y sabes, que no viniste solo a vivir, viniste a recordarles a todos cómo se siente estar vivos.

0: A to je to skladba, byla dvojice Andres Lel and House King a zvali vás k probuzení Dešpertár. A za 2 minutky jsme zpět.
1: Reklama Rádia 1. 2+1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
2: Je, ten Radko Gudas a Lukáš dostal. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na force.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Tonda Chrenoton 14 v provedení Režná a Červená Engoba nyní za skvělou cenu a navíc ke každému metru čtverečnímu základních tašek 4 běžné metry sušených latí zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 16. října. Tak si přijďte pro sušené latě zdarma. Více na Dek.cz.
6: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat PIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ahoj, tady Mojmir.

0: společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Reklama na Radio 1.

Tak ještě jedna stařinka. Lemon Jelly. A jejich cover s kombi Stay With You. To zase střídá čerstvá říjnová novinka od projektu Paladin. Jmenuje se Jacaranda, což nevím, jestli všichni víte, krásný strom, který kvete hlavně v jižních částech světa, na jižní polokouli. Já ho osobně znám ze Zimbabwe. Takhle zrovna touhle dobou, když rozkvete, tak jsou celé ulice pokryté fialovými květy. A je to moc pěkné.

Metallica Bicep a jejich Lemonder z posledního treskabového IPčka. A ještě jeden čerstvý remix trojice Brandbrauer Freak pro německou dvojici Grand Brothers a jejich skladby Letters.

0: Come on, baby, like my fire.
1: Zpomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná. Chlap,

nějakých 24 let, co tahle skladba vyšla, rok 2002. A Uncle s jejich skladbou Neverland. Teda album Never Neverland a skladbou In a State. Pro všechny, kteří jsou v nějakém státě nebo nějakém stavu. A může za to jejich mysl. Která si to ale marně vykládá jako externí příčinu. A přitom stačí se svou myslí a srdcem rozlomit chleba. A najít konsenzus. Om Square a jejich nový single Breaking Bread. 10.11. v Roxy oslava 30 let.

A Palm Square to byla čerstvá novinka od washingtonského DC, tedy amerického projektu Blow This. S dvěma se. A skladba se jmenovala Path of the Forgotten. Takových zapomenutých cest. A tohle je zase o svobodě. A taktéž americký producent Akriza.

0: No, to víme. Všichni moc dobře. 1555 je čas. Vy Radio 1 posloucháte a vzním teď momentálně můj hlas, který vám řekne, že za 2 minutky 48 sekund jsme s vámi zpět nadále. Dobrý poslech.
1: Reklama Rádia 1.
2: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šanzoniérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoncentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na Alza.cz.
6: Beetle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beetle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
9: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
10: Reklama na Radio 1.
0: Nadále pěkný poslech za jenom jedna. Ještě jsem vám neřekl, že to, co hrálo před reklamou, to byl Toman, aka Toman Equilibre. A spolu s ním Šimon Bílina, jejich skladba Po budu. Teď se zase ponoříme do dob let 90. Tohle kapela Spearhead. A myslím, že jejich debutová deska Home. Z velkých hitovek. O lidech ve středu. People in the middle. Jak jsem příliš někdy říkal.

Tolik Michael Franti, Spearhead a People in the Middle. A teď zůstaneme v Americe, podíváme se na úplně čerstvou desku americké zpěvačky Michelle Negerchel, ona se hrozně blbě vyslovuje. Nejlepší na tom je, že se ve skutečnosti narodila jako Michelle Lynn Johnson v západním Berlíně americkému vojákovi a zdravotní sestřičce. Ale pak se stala slavnou experimentální jazzovou zpěvačkou. Tady je skladba z nové desky Synonym. Don't Stop the Music.

0: Ne, znova se to musí jet. Tak dost, Hergo, takhle to nejde, Zuzanko. To je přeci 91,9.
1: A to byla Susan Vega, která právě vydala čerstvou desku Flying with the Angels, teda právě loni. Pro mě to jako včera, loni, prosím vás, to je kudle. A Jiskan Bovič?

Hakim začínala se svou neosou folkovou tvorbou už polovice minulé dekády. Jeho druhé album Will This Make Me Good vyšlo v roce 2020 pro značku ATO. A vy se ho vychutnejte dnes po 19. hodině v pořadu CD Nonstop.

0: CD Nonstop.
1: Kulturní servis.
2: Je to tak, druhé čtení, druhé poviny kulturního servisu Rady 1 pro pondělí 12.10. svátek. Dnes mají Marcelové. A víte, že rychle na to na www.radio1.cz mě můžete kontrolovat. Z koncertu Tančiren vás dnes zveme na Jazz Dog od 8 hodin hraje kapela Muff a v Rock Cafe od 8 hodin zahrají kapely Bublifuck a Lord of the Grill. Z filmu v Edison Film Hubu v rámci festivalu B2Can od 7 hodin promítají film Její soukromé peklo. Pop-up kino Zámek Veleslavín taktéž v rámci B2Can od 19 hodin film Rudé skály. V kině Dlabačov taktéž pokračuje festival Berdina až do Cannes. B2Can od 6 hodin film Rudé skály od 8 hodin Minotaur. V Městské knihovně v Praze od 5 hodin promítají veřejný prostor Františka Skály a od 7 nový dokument o páře Basikové. V kině Pilotů od 7:30 film Odysa a od 8:30 Poeta. V kině Světozor od 8:45 Dokonalé dny a v kině Aero taktéž od 8:45 film Osvícení. Z divadelních představení můžete dnes vyrazit od 7:30 do pláce Akropolis, tam Fekete Seretlek a Studio Damuza uvádí představení Kar. V Arše Plus od 6 hodin God Save the Drama Queen a představení Král Ovna a v Jatkách 78 od 7:30 Žáby Alfred ve dvoře od 8 vás zve na představení Matko Boží Vyžeň Putina v divadle X10 od 7:30 Karapax v divadle Celetné od 7:30 Život je sen v divadle Pod Palmovkou od 7:00 představení Nora Domeček pro panenky v divadle D21 od 7:30 Mein Gott v klubovně Kašpar od 7:30 Politika správcovny a v divadle Dlouhé od 7:00 legendární kniha a předloha Mistr a Markétka. Probice ostatní máme tu sektor 9 na Smíchovské náplavce, kde je dnes od 7 hodin večer s provencálskou poezí. No a pak už jenom vám nezbývá, když jste si nevybrali poslouchat Radio 1 na všech našich frekvencích v Plzni, Českých Budějovicích, Liberci a Praze, taktéž v DABu skoro celé České republice a po internetu skoro celé planetě. V 6 hodin Krištofa, což jsem já, vystřídá pořad Big People, který se starají dvojice Simons a Luke the Cook. V 7 hodin CD Nonstop, jak říkal v chvíli Josef, Nick Hakim, album Will This Make Me Good. V 8 už dorazí Striček Míša se svým pořadem Ešus. Od 9 vám pak bude hrát hudbu za dobrou práci. V 10 hodin pořad Inkubátor, v 11 hodin Jazz a Fusion hodinka a po celou dobu je to Radio 1, se kterým vám nadále přeji příjemný poslech. Pustíme si kapelu Juprák a jejich letošní desku Soundtrack. Tady je skladba Kokpit.
3: Rodíš se v paprscích světla.

Nejdřív to není dost stejný, a pak to není dost jiný. Nejdřív to není dost jasný, a pak to není dost jiný. Hned přijímal si to za svý, a teď to působí cizí. Všechny ty verše básní, všechny ty píčoviny,

0: Rodíš se v paprscích světla, záda vlepený do paraboly nebe. Před tebou dálka, o který si nesnil, čeká na tvoje činy.
1: Reklama Rádia 1.
2: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
3: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v KIK. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Východ slunce nad Bali, noc plná světel v Tokiu, chuť pravé asijské kuchyně v Bangkoku. Váš další příběh čeká v Asii. Pospěšte si, ať vám neuletí na letuška.cz. Bangkok za 10 771 korunu, Tokio za 15 354 koruny. Letuška.cz, jednička na trhu letenek.
8: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
9: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pomáháme s Europlazmou.
11: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
12: Reklama na Radio 1.

0: nejznámější český Angličan, ta jeden ze známých českých Angličanů, Chris Sadler. Legenda českého DJského prostoru se dokupal konečně ke své vlastní desce, která se jmenuje Spectrum. Vy jste z ní právě slyšeli skladbu Happy Face. A je moc hezká.
1: Best friends don't always want what's best for you.
0: Especially when it means

Tolik novinka od Frameworks Growing Pains featuring Sully Breaks. A tady jedna starší hitovka. Ještě jedným starším kadrem. Overman on the Streets. Turned Beat.

remix skladby Moving to the Sun, o který se původně postaral producent Hugel a s ním slavná zpěvačka Ultranate. Tak o ten remix se na svém čerstvém výběru remixu postaral v Čechách dobře známý producent Future Funk Squad. 16.44. To jenom, kdybyste nevěděli ze všech ostatních přístrojů, které vám to ukazují. Posloucháte stanici, která je také někde napsaná. Už spolu vůbec nemusíme mluvit, všechno je to všude napsané. Nikdo se nemusí nikoho na nic ptát. Všude nás ten mobil doveze. Tohle je australská producentka a zpěvačka High. Spolu s ní The Economist.

Mně se líbí, jak moderní drum and bass zní po sebou stejně jako před těmi 30 lety. Tahle ta pohodová atmosféra je to, co mě k němu prvně před v roce 96 přilákalo. Tohle byl americký producent Aquatide a spolu s ním Mr. Shifter, jejich zářijový příspěvek do hudebního archivu globální paměti ve skladbě Dream Architecture. A teď jedna historicky zajímavá skladba původně New York and Soul zde od DJ Markyho a Makota, jak vyšlo v květnu na Libel Hospital. Určitě ji znáte, it's alright. I feel it, zpívá Vanessa Freeman v tomhle případě.

0: Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je Chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
6: Mohlo to být úplně normální úterý, kdyby se nevrátil. Ale je zpátky.
7: Úterní kybrík v KFC. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149 korun. Úterní kybrík je zpátky v KFC.
8: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas? Nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s oby.
12: Reklama na Radio 1.

Tolik, už jsme si dneska hráli jednu polovinu The Very Corporation, tady byli oba dva s celou kapelou a jejich velká hitovka, tak je už 25 stará The Richest Man in Babylon. Nebo možná 21, to bylo 2004, no teď už nevím. Počítač ví, kdybyste chtěli. A jinak ta skladba stále platí. Stejně jako tahle producent Unga, spolu s ním Don Mescal, zpívá Duff Raven, I Keep Flying, kompilace francouzského labelu Cosmovision, This is Dub Tempo z loňského roku.

0: americký muzikant známý jako Ren z jeho Vincent Steele, jmenovaného Vincentu Van Gogovi, píseň o slunečnicích Sunflowers. A my jsme za 2:24
1: Reklama Rádia 1.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
3: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
5: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
4: Dnes musíte vybrat.
5: Mám tady pro vás předvýběr a
4: rozšíříme
5: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
4: Ale je to na
5: vás.
6: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
7: Eva se rozhodla udělat něco, na co bude moct být pyšná. Začala se učit hrát na flétnu. O 6 měsíců později. Naštěstí Eva našla další věc, na kterou může být pyšná. Začala investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Jen tak dál, Evo. XTB, kde vaše peníze pracují.
8: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
9: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
12: Reklama na Radio 1.

Novinka z dnešky Hyperdub, respektive dáma, která je už dobře známá, Fatima Al-Kadiri. Její nové EPčko 3TWI a skladba 7 Ilvin. Uměrně arabského tématu zůstaneme s libanonskou zpěvačkou Dianou Hadad.

Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se Strýčkem Míšou.

0: Den har nemlig også sådan skrevet en journal deep. Break because of art.
1: The way it's gonna be.
0: It's gonna be Shift Focus featuring Blur. Tahle novinka je už teda loňská. Tak to, čemu říkáte novinka? Tohle je Charles Webster. Jinak taky muž za housovým projektem Presence. A jeho loňský příspěvek a spolupráce s jeho africkou bandou. V tomhle případě Saif Msolo. Spolu s ním Sake the Conqueror a Charles Webster ve skladbě Kinniseka.

To byl rok 2019 a projekt Bacha Frekvencia se skupinou Crisis. Zpívala La Dame Blanche Paloma Pradel. Tohle je nový single od projektu Dubwork.

se vám zdalo, že neslyšíte moc zpěvu, tak máte pravdu, v téhle písnice také nebude. Podub War, novinka od svého svým způsobem legendy oboru Adam Freeland. Jeho nové EPčko obsahuje skladbu Killigull.

No a to už ode mě dnes skoro úplně vše, ještě mám pustím jednu písničku o vojenských tajemstvích, protože pokud někdo něco ví, co se na této planetě skutečně děje, tak jsou to asi jenom tajné služby. A ty z polovinu času tak jenom hádají. Takže vám nadalepším přeju hezké nevědění. A jenom můžeme, jak už říkal Ludvík Souček, tušit stíny anebo souvislosti. A jediné, co nám pomůže překlenout tušení, je víra. Ale víra v některé konspirační teorie třeba například se vůbec nevyplácí. Nep. Pohádky. Máme rádi. No tak nic, zase jsem se tady pustil do směru, které vás určitě nezajímají. Slyšeli jste spoustu hudby, slyšíte spoustu hudby. Simon, což se tady na vás chystá v pořadem Big People. Mě jmenuji Krištof Kenigsma, pod tím jménem naleznete celý tracklist z dnešního pořadu. Uslyšíme se zase 14 dní v pondělí ve 3 hodiny odpoledne a do té doby buďte alespoň lidmi. Můžete být i dušemi. Můžete být i vědomím. Nebo prostě jenom buď.

0: Rádia 1.
1: Uber
2: a Grajs
1: v Galaxii na Jižáku.
2: Uber a Grajs.
1: Každé představení je premiéra.
2: Hrají si
1: Šíma,
2: Lu,
1: Slovák,
2: Nikl,
1: Uber a Hrajs.
3: Uvádí Minor od 18. října.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
9: No jasně, z MND to jde.
8: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND. Dodavatel elektřiny a plynu.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
12: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. e-kondomy.cz.
13: Reklama na Radio 1.

0: Reklama Rádia 1.
1: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
2: Máte pocit, že vám něco chybí? Možná čas nebo radost? A možná hodinky z Helvety.cz. Jsme specialisté na kvalitní hodinky. Udělejte si radost na Helvety.cz. Víc jinde nedostanete.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Kino?
7: Kino.
6: Der Film?
7: Film.
6: Warum?
7: Proč?
6: Wann? Wo?
7: Kde?
6: Aha, das Filmfest.
7: Festival německým mluvených filmů.
6: Ja. Výběr nejlepších snímků z Německa, Rakouska a Švýcarska.
8: Od 15. do 20. října v kinech Lucerna, Edison Film Hub a dalších místech. Více na dasfilmfest.cz.
6: Tschüssi!
9: Tak se na to podíváme, je to dobrý? Že je to moc napnutý? Že to křeslo je moc nahnutý?
10: Nerozumí vám váš zubař? Play.cz vám rozumí.
11: Můžete to nechat radši zapnutý, paní doktorko?
10: Play.cz rozumí tomu, že potřebujete mít své rádio u sebe vždy a všude.
12: Reklama na Radio 1.
13: It sounds good, but it won't though, will it? I'm dreading a tea like Booker. How you raspy, smoking Cuba. I went school with Mohammed Abdullah. I know about Hapsi like Agri, Nas, Belize, and Iliba. Shout out, Hoyo. Lord, forgive us as I'm a sinner. Repent and pray.

0: No. Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. A komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej go out.
4: Neváhejte, nakupujte na letuška.cz. Tradice, zkušenost, spolehlivost. Široký výběr letenek, podpora a pomoc, když ji potřebujete. Letuška.cz. Váš průvodce světem. Letuška.cz. Víc než jen letenka.
5: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Štěpán dostal přidáno a chtěl udělat něco, na co bude moct být pyšný. Investoval do ročního členství ve fitku, shakeru a 3 kompletů sportovního oblečení. První den si udělal selfie v zrcadle a do fitka už se nikdy nevrátil. Naštěstí Štěpán našel další věc, na kterou může být pyšný. Začal investovat do své budoucnosti a teď nakupuje akcie a ETF u XTB. Dobrá práce, Štěpáne. XTB, kde vaše peníze pracují.
7: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
8: Milí posluchači Rádia 1, zvu vás na koncert šansonjérky Lenky Nové s kapelou, a to ve středu 14. října od 19.30 v centru Jasoň, Praha 4. Vstupenky v předprodej na jasoncentrum.cz anebo na našich facebookových stránkách. Těšíme se na vás.
9: Reklama na Rádio 1.

CD non-stop. Máme tu pondělí 19. hodinu a je tu s tím také první CD non-stop v tomto týdnu. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a tentokrát s americkým hudebníkem, zpěvákem Nick Hakim. A bude znít jeho druhé studiové album Will This Make Me Good, které vyšlo v roce 2020 na značce ATO. My se ho připomínáme teďka v souvislosti s jeho letošní novou deskou, kterou vydal v létě pod názvem I Can See. Jeho už celkově čtvrté studiové solové album vyšlo tentokrát na značce Earseed. Tomatom labelu, kde ostatně začínal tenhle ten původně také rodák z Washingtonu, který měl v rodině chilské i peruánské dokonce kořeny. Musím říct, vyrůstal ve velmi muzikálním prostředí. Jeho rodiče poslouchali různé hudební styly jako Nueva Canción. Jeho starší bratr ho pro změnu se seznámil s kapelami jako Bad Brains či Nirvana, takže grungeovější kytarovou rockovou scénou. No a přestože byl od malička obklopen hudbou, na žádný nástroj dlouho nehrál. Až teprve v 17 letech ho kamarádka pozvala, aby zpíval v kostelním sboru, kde se Hakim následně sám naučil hrát i později na klavír. No a tento zlomový okamžik ho nasměroval ke studiu na prestižní Berklee College of Music v univerzitě v Bostonu. No a po dokončení studií se pak stěhuje do Brooklynu, kde naplno se zapojil tenkrát do tamní hudební scény a začal formovat svůj vlastní hudební vesmír, dá se říct. Do podvědomí posluchačů se poprvé zapisuje v roce 2014, kdy nejdříve vlastním nákladem vydal své EPčko Where Will We Go Part 1 and Part 2, které vyšly během léta a podzimu roku 2014 a to naznačuje právě Earseed, tohleto jeho vlastním vydavatelství a už hned výletý EPčka, které dohromady dal celkově 9 tracků pro svůj syrový a intimní lo-fi solový zvuk, získalo velmi silný ohlas. Poté už ale podepisuje také v polovice té minulé dekády smlouvu s vydavatelstvím ATO, kde vlastně vydal zásadní většinu své diskografie a tam pak vychází jeho debutové album v roce 2017 pod názvem Green Twins, které vzniklo dlouhé 3 roky od toho roku 2014 a znamenalo pro Hakima velký průlom. Deska nabízí silně psychedelicky soulový, protkaný lo-fi estetikou s kreslenými vokály, hřejivý analogový sound. No a Hakim zde prozkoumává témata intimity, nejistoty, lásky, ztráty blízkých lidí. No a vy si můžete pamatovat hitovky jako třeba Cuffed nebo Roller Skates. Každopádně vy dnes uslyšíte jeho druhé album Will This Make Me Good, které vyšlo o 3 roky také později, také na značce ATO. A tentokrát se jednalo o takový temnější, více experimentálnější desku, která vznikla v období jeho neklidu a vůbec úzkosti a deprese. Zvuk je tentokrát více syrový, možná i ambientnější na druhou stranu, plný hlukových rozostřených kytarových vazeb. Emotivní skladba je track s názvem Kadir, věnovaná památce zesnulého přítele. No a na tohleto druhé album pak navazuje deskou společně s Roy Nathansonem, tímhletím americkým saxofonistou a jejich společné album Small Things vychází na značce NYXO a vy tam najdete celkově 7 jazz funkových soulových nahrávek. Doplním, že v tom roce 2021 vydává ještě krátké experimentální EPčko All These Instruments Hold Strange Powers, které podtrhuje Hakimův zájem o netradiční instrumentaci a tentokrát více ambientní zvukový design. Dlouho jeho poslední bylo album třetí deska Kometa, kterou jste také už určitě zaznamenali na Rádiu 1, které přineslo výraznou změnu nálad. Ta deska Kometa je oslavou víceméně hlavně lásky, zamilovanosti a nalezení vnitřního klidu a zvukový album stále takové snové, psychedelické, ale ty aranže jsou už čistší, jemnější a dominují jim právě romantické balady typu Vertigo nebo Happen, které si můžete pamatovat z vysílání Rádia 1. No a doplním, že na albu také hostuje Mac DeMarco. My jsme si po téhle desce také udělali profilový pořad intro na Rádiu 1 s Nick Hakimem. No a jak jsem řekl, my se ho připomínáme hlavně v souvislosti s jeho návratovou čtvrtou studiovou solovou deskou I Can See. Tohleto nejnovější album vyšlo u jeho vydavatelství už Earseed a deska rozvíjí právě Hakimův lo-fi neosoulový hypnotický pop. Kritika ho označila možná za jeho nejlepší desku, každopádně mezi singly, které si můžete pamatovat z jeho letošní desky, patří taky jako I Can See nebo Real Here Now či Endlessly Waiting. Nick Hakim rozhodně velký talent na poli takového neosoulového zvuku v jeho druhé studiové desce solové Will This Make Me Good z roku 2020 značky ATO a já vám přeju krásný poslech. CD Nonstop.

0: Rádia 1.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie. V sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky jak recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopíjat i to petkový třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Vzrušující podzimní večery? To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
6: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
7: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
8: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. UniCredit Bank.
9: Film Fjord. Výherce Zlaté palmy v Cannes a Oscarový favorit. Renate Reinsve a Sebastian Stan podávají životní herecké výkony v intenzivním morálním dramatu o rodičovské lásce, střetu kultur a právu rozhodovat o osudu vlastních dětí. Fjord. V kinech od 15. října.
10: Reklama na Radio 1.

0: Dobrý večer, dámy a pánové, dobrý večer, holky a kluci. Dobrý večer vám všem, kteří právě teď ladíte Rádio 1, abyste slyšeli mé dvouhodinové vysílání. Tedy Strýček Míša vás zdraví přímo ze studia. Dneska to bude takové napůl živo, napůl naživo, neživo. Ešusový host dneska bude se záznamu. Vrátíme se do roku 2024, kdy se podíváme do Keni a bude to velmi autentické. Hodina hudby za dobrou práci bude plná hudby úplně naživo, kterou jsem pro vás vybíral celý víkend. A myslím, že jsou tam i některé velmi dobré kousky, ostatní jsou dobré a některé jsou úplně vynikající a prostě je to všechno velmi příjemné do všechno do pohodova. Prostě tak, jak to má být, protože se nám začínají krátit dny, prodlužovat noci a venku se začíná ochlazovat a ta sobota byla šílená. Teda aspoň pro mě, kdy jsem za mámou do zařízení a začaly v kobylisích padat kroupy a všechno, tak jsem tam seděl hodinu a půl a neustále odpovídal na jednu stejnou otázku dokola a dokola a dokola a dokola a dokola. Strýček Míša, Rádio 1, Ešus a hudba za dobrou práci jako každé pondělí po 8.
1: Pořad Ešus vám přináší časopis Travel Life, časopis o cestování pro cestovatele. Ať víš, kam příště. travellife.cz
0: Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Tak dovolte mi, abych ve studiu uvítal svého hosta, který přijel až zdaleka, nebo přijela až zdaleka, dneska z Přerova, ale jinak přiletěla až z Keni. Tak tedy, Vendy, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
0: Klid, opravdu není třeba být nervózní. Já za malou chvíli, teď to odpálím, jsem na facebookovém profilu Ešusu zveřejnil právě, nebo zveřejnil se právě. Vendy je, když začnu o toho nejstaršího, fotbalistka původně.
2: No, vlastně jo. Fotbal byl taková veliká moje vášeň a
0: potom
2: to Afrika změnila.
0: Dobrovolník a následně spisovatelka, protože no, si vydala dvě knihy. No, vydala si knížky, no, napsala no, si je. A knížky právě teď jsem je taky zveřejnil právě k té dnešní fotce. Jinak děkuju moc za knihy, ještě je to věnování, to musíme
2: ano,
0: stihnout. Jo.
2: Dopilujem.
0: Tak, Vendy se po několika návštěvách v Keni jako dobrovolník tam usadila úplně natrvalo. A proč zrovna Kenia? A tím můžeme začít, že jo?
2: No, proč zrovna Kenia? To je takovej příběh. Já to vlastně ani pořádně nevím. Já jsem tak nějak od základní školy už snila o té Keni, nebo spíš o tom pomáhat v Africe, když vlastně jsem pořádně ani nevěděla proč nebo jak. Prostě jsem měla takový dvě slovní spojení, pomoc v Africe. Ale tak nějak to byl takovej jako prostě vzdálený sen, takové něco, co mi přišlo absolutně nereálného, ale prostě pořád to ve mně asi dřímalo, no a potom jsem jednu dobu, jsem měla 26 asi a tak nějak jsem si začala po dlouhodobém vztahu, jako po rozchodu jsem si řekla, že na čase si začít plnit nějak jako ty sny, tak jsem právě začala na internetu různě hledat nějaký organizace, jak by se dostal do Afriky, dal dostat do Afriky a pomáhat tam. Taky pořád jako žádná představa konkrétní nebyla, ale prostě jsem hledala, jak pomáhat v Africe a nejvíc tak nějak jsem chtěla tu Keniu, což vlastně ani nevím proč. Prostě mi byla nějaká blízká, jestli možná díky nějakým reklamám, UNICEF a podobně, nevím. Ale samozřejmě všechny organizace většinou mě odmítaly, protože jsem neměla žádné zkušenosti, neměla jsem praxi, angličtina taky nic moc. Až pak jedna misionářka, co působí v Keni, tak mi odepsala, jo, přijeď. Takže já jsem byla prostě v šoku a přemýšlela jsem, jako jestli je to fakt realita, že najednou se mi otevírá ta cesta do té Afriky, no.
0: To byla Češka.
2: To byla Češka, ano. Tam přes nějaký nadační fond KMS, tak ona vlastně se tam stará o sirotky, takže jsem toho využila, že bych vlastně jako mohla poznat tu její práci tam, že jsem chtěla pomáhat, tak byla taková ideální asi cesta.
0: to je kolik let, jsi říkala, 9?
2: 8 roku už je to,
0: 8
2: no.
0: Let. A to jsi tam jela na jak dlouho to poprvé?
2: Poprvé jsem jela na měsíc, že se mi teda podařilo uvolnit se z práce. Dělala jsem v chovatelských potřebách, takže jsem akorát ten měsíc 4 týdny vlastně napřed jsem chtěla míň, ale to mi jako paní napsala, že to absolutně nemá cenu, že to nic nestihnem. Tak jsem to nakonec ukecala na měsíc, takže poprvé jsem tam vlastně byla měsíc. No.
0: To bylo v které oblasti?
2: U Kisum, vlastně na západě.
0: Jo, takže ty jsi tam vlastně zůstala.
2: Jo, v podstatě na tom stejném místě, kde jsem teď. No.
0: A pak následoval další pobyt?
2: No, další pobyt to bylo vlastně, já jsem po tý měsíci jsem se vrátila do Česka, vrátila jsem se do práce, vrátila jsem se k fotbalu, bez kterého jsem nemohla existovat v té době. No, ale už jsem začala jinak přemýšlet. Po té první návštěvě v Keni prostě se ty hodnoty změnily a já jsem najednou přemýšlela, proč se prostě honím za balónem, co z toho jako mám, když tam někde prostě děti pomalu nemají co jíst nebo takhle. A v práci jsem taky nakonec dlouho nevydržela, protože jsem prostě pořád ta touha po Africe, když jsem si původně myslela, že jako stačilo, že jsem tu Keniu vysněnou poznala, ale zůstalo to kus jako ve mně a věděla jsem, že se musím vrátit, no, takže já jsem nakonec asi po 3 měsících s fotbalem skončila a nakonec jsem dala i výpověď v práci, abych se prostě mohla znovu vrátit do Keni.
0: A to už bylo na díl?
2: To bylo na 3 měsíce, ono jakože ty víza vlastně jsou na 3 měsíce, tak jsem si říkala, že to tak udělám a tak to bylo takový jako nejistý vlastně, že jsem skončila vlastně, že to jako moje dvě jak kdyby nejdůležitější věci v životě nebo to, pro co jsem žila, tak jsem najednou neměla, takže jsem se samozřejmě i bála, jaký to bude, že vlastně pak 3 měsíce v Africe, ale co potom, že? Takže to byla taková jako i velká nejistota, velký strach, ale prostě ta touha byla tak silná, že jsem zase odletěla, no.
0: A po 3. to bylo? To bylo s krátkou pauzou doma zase?
2: To bylo zase s krátkou pauzou, zase se vrátila do práce.
0: Takže pozdravit rodiče, svíčkovou, jo.
2: Ne, bylo to trošku díl, ale to jsem ani jako moc neplánovala, to mě vlastně ta paní, co jsem tam jí pomáhala, tak mě poprosila, jestli bych mohla přiletět a jestli bych se jí tam mohla postarat o ty děti, o farmu, že ona potřebuje letět do Česka. A jakože bych teda mohla být v Keni místo ní ten měsíc nebo 5 týdnů, tak jsem jí říkala, že se naprosto zbláznila, že tam přeci jako sama nebudu, že to neexistuje. No, ale opět jsem přiletěla do Česka, zase se mi to v hlavě rozleželo, v práci byly nějaký neschody, takže...
0: Jako tady?
2: Jo, tady v Česku, no, a se vlastně vrátila do té původní práce, takže mi to nakonec opět nedalo, takže jsem jí napsala, že teda jo, že se mnou může počítat.
0: Jedu, balím.
2: A prostě jsem opět zabalila kufry a jela, no.
0: V Keni já jsem ta problém, když jsem tam byl, neměl s angličtinou. Když ty jsi dělala s dětma, to znamená angličtina byla nebo nebyla?
2: Jo, ono, angličtina a svahilština jsou vlastně úřední jazyky, a což jsem ani původně nevěděla, tak vlastně oni, děti už od 1. třídy se učí tu angličtinu a v podstatě všechny předměty, kromě jednoho, jako je ta svahilština, tak oni mají vlastně v angličtině. Takže v podstatě, kdo chodí do školy, tak se vlastně anglicky dorozumí, jinak tam a potom mají asi ještě nějakých kolem 50 kmenů a vlastně každý ten kmen má ještě ten svůj jazyk, takže občas je to tam takový veselý, jo.
0: A ty bydlíš teda, nebo zůstala jsi na území kterého kmene?
2: Luja.
0: Mm-hmm. Jsme se tady bavili, větší, že to, jak jsem říkal v Nairobi, když jsem bydlel já, tak tam měli hospodyni od nich. Mm-hmm. A ty druhý se jmenujou?
2: Luo.
0: Mně se to pletlo dohromady. No.
2: Já už teď vím, mám manžela Luja, tak už si to pamatuju.
0: No a teď jsme u toho, už jsme se dostali k tomu, že ses tam nakonec vdala a usadila.
2: Mm-hmm, jo, no před 2 rokama.
0: A dcera se jmenuje jak?
2: Anne-Marie.
0: Takže
2: ona se normálně jako nemá, jakože papírově Anne-Marie Pavláčková, jakože má příjmení české, ale jako manžel ještě říká, že správně by tam měla mít jako to kmenové, což je Anne-Marie Msa Pavláčková.
0: A to Msa znamená?
2: Já přesně nevím, jakože v těch jejich jménech se vyznat, to je pro mě doteď jako boj.
0: A ty máš
2: takže
0: to prostřední jméno po manželovi
2: na? Ne, jako na Máji, no, ale...
0: A to je jeho příjmení.
2: To je jako, jo,
0: já proto jsem se ptal, příjmení. Když jsme si psali, jestli to není
2: jo,
0: takový, jo, že by tě kmen dal
2: nějaký... Ne, to,
0: to mají Indiáni, že jo?
2: No,
0: těžký
2: maráka.
0: Jestli by se dostala jako bílá princezna, nebo něco takový.
2: Ne.
0: A jestli se můžu zeptat, co tam děláte teda teďka, když už se tam usadila na...
2: My vlastně poslední dva roky tak hodně jako farmaříme, což se nám teďkom docela rozrostla ta farmička, takže se snažíme vlastně žít tady z toho, že třeba prodáváme mlíko nebo vajíčka, máme asi 8 kráv teďkom, nějaký kozy, no pak takovou tu drobotinu, ta kachny, slepice, husy. Takže vlastně se snažíme hodně tady tohle jak kdyby rozjet a aby jsme se prostě mohli, aby jsme byli jako tak nezávazně živit se tady tím a potom mám ještě nějaký pár dětí, o který se jak kdyby staráme nebo spíš jakože posíláme na kvalitní školu díky právě pár lidem z Česka, kteří na ně přispívají, kteří se vlastně o mě dozvěděli v podstatě asi díky těm knížkám hlavně, tak jako dost pomohli s tou propagací, no. Takže mě třeba i sami oslovili, jestli by, když jsou jako v té Kenii, jestli by třeba mohli sponzorovat nějaký dítko nebo takhle, takže to tak nějak vlastně přišlo samo. Ale je to takový to, co jsem vlastně vždycky chtěla, že jsem chtěla pomáhat v té Africe a vlastně teď si to tak nějak plním.
0: Já nabídnu vám, co nás právě teď posloucháte a chtěli byste se cokoliv zeptat. Myslím, že někoho lepšího na Keniu tady teďka aktuálně nemáme. A můžete napsat na facebookový profil Ešusu do Messengeru a mě to tady vyskočí, tak se to otvírám. Tak kdybyste se chtěli zeptat. Jo. Tak pojďme zpátky do Keni. Jak tě přijala ta místní komunita?
2: Já si myslím, že jako vlastně žádný problém nějaký, že by se mnou někdo měl, že vlastně všichni byli spíš takový jako hodně vstřícní a kamarádi. Jakože celkově jsem asi v Keni nezažila a jako nějaký špatný zážitek, že by někdo byl, já nevím, naštvaný, nebo že oni jsou tam všichni takový hodně jako přátelští s úsměvem, prostě mají pořád dobrou náladu i vlastně i přesto třeba v jakých podmínkách žijí, že já jsou tam v podstatě tam, kde bydlím, tak máme asi jediný takový jako cihlovej domek menší a...
0: To jste vy, jako ten cihlovej
2: jo,
0: domek.
2: Jo, a v podstatě většinou v okolí, jako je tam pár cihlových, ale většinou spíš vlastně lidi kolem nás žijí v těch domků z toho bláta a v podstatě bez elektřiny maximálně, jdu na nějaký ten solár, provodu si chodí dolů z kopce ke studánce, nosí to v těch velkých jako barelech, ženský, že na hlavě samozřejmě. Takže jako taky docela drsný podmínky tam mají, ale jsou spokojený. Oni jsou sice, jako jsou furt v zápřahu vlastně, není tam jako nějaký, že by čas pro rodinu, že by jo, ta ženská fakt, co vidím, tak oni prostě chlap jako jde někde za prací a ženská doma

0: Úplně bílý.
1: Oni jako... si docela teda jako ty lidi, co tam mám jako kolem sebe, co znám, tak oni si jako hodně potrpí na tu čistotu. I když jako teda fakt musí oprát v těch rukách, mají to náročný, ale musí být čistí, no.
0: Tohle jsem nechápal.
1: Hmm. Jo, jako je to kolem mě to tak jako v té v naší vesnice, nebo tak, co jsem poznala, tak tam fakt jako... A ty děcka kolikrát třeba jako mají potrhaný to oblečení nebo takhle, ale většinou se snaží je... Jak kde, taky není to všude, tako taky znám děti, které chodí už mudlaný, potrhaný, ale prostě tam kolem mě většinou jsou takový, že ta čistota musí být, no.
0: Teď mě napadlo, jak se zžívala s tím prostředím jako Evropan, kdy tady se zvykla, nebo byla zvyklá, možná, teda všechno musí být přesně, jo, všechno na čas, když nezvedneš telefon, tak už ti volají, jestli se ti něco nestalo. Já, co jsem zažil... nejenom teda v Keni, tak tam ta přesnost není úplně výsadou.
1: No, já jsem právě typ člověka, co je radši všude 15 minut dřív, než o minutu později, takže tohle jako mi docela trvalo, než jsem si zvykla, ještě doteď mě to rozčiluje kolikrát, ale jako nedadělám s tím nic, no tam to tak je, tam někdo přijde o 2 hodiny později za třeba nějaký jako promín, že se opozdil, ne, prostě pohoda, klidek, jo, tak jsem přišel pozdě,
0: domluví,
1: no. Když si
0: že ti přijdou opravit vodovod nebo něco, tak
1: no, čekaj. No, my jsme takhle měli domluvený, prostě nikoho, já nevím už přesně, co měli přijít
0: nějaký
1: dělat
0: a prostě, no.
1: Prostě nepřišli, pak jsme se za 2 dny dozvěděli, že jsou na pohřbu jenom, protože jsme jako zavolali, jinak se sami neozvali a pak jsme měli další den někam odjíždět, najednou přijeli, že teda jako jdou pracovat a ani se neohlásili, takže my jsme nikam nejeli, protože hold přišli lidi, takže jako je to občas veselý, no, občas mě to tak jako to bere energii, ale tak snažím se tomu přizpůsobit, no co mi zbývá, že?
0: No, protože pro nás je to, pro mě to byl nezvyk, jo.
1: No,
0: jak jsem říkal, jsem bydlel těch známých, ty tam byli 6 let a ty už si za tu dobu zvykli, že to tak prostě je.
1: Jo, člověk si musí zvyknout, no, jako, že jo, já jsem přišla tam, oni tam nechtěli, tak.
0: No chtěli tě tam, nebo nechtěli?
1: No jako já jako chtěli, ale prostě, že jo, já jsem byla tam, kdo tam jako chtěl, nebo, takže já jsem ta, kdo je v jejich zemi, takže bych se měla přizpůsobit, že, ale nikdo tam se mnou neměl jakože problém určitě, nebo tak.
0: Je něco z toho života, co by si doporučila lidem tady, nebo co by si převzala do svého života, nebo co si přejala do toho svého života?
1: No jako částečně možná i tady to, jakože jak kdyby, když s tím úplně nesouhlasím, jakože já říkám, já musím být všude přesně nebo tak, ale jak kdyby zbytečně se tím třeba jako nestresovat, no, tak prostě, ale tak to je prostě, tam je to tak, tady je to tak, ono těžko, jako když jeden člověk to se tomu to bude dělat tak, jak je to v Kenii a druhý ne, tak stejně, jo, takže ono,
0: tak jenom...
1: prostě lidi jsou tady zvyklí, že je to tady tak, tak...
0: Setkala ses tam někdy s něčím negativním, jako že by tě jako nechtěli, když už se...
1: No já si myslím, že fakt jako nemám žádnou negativní zkušenost, ani v tom vlastně v hlavním městě, v Nairobi, kde je jakože prý hodně jako zvýšená ta kriminalita, tak nevím, jestli jsem měla jenom štěstí, ale nic jako špatného jsem nezažila. No.
0: Tak to je klika, ne,
1: jo,
0: to je dobrý.
1: Já myslím, že to je možná i náhoda, ale je to dobře.
0: Svoji knížku si napsala uprostřed africké svobody. Mm-hmm. V čem si tam našla teda tu svobodu? Nebo co je tou svobodou?
1: No, to je takový, jakože ta svoboda, vlastně má to své kdyby výhody i nevýhody, ten život je tam takovej, ta vláda se v podstatě o ty lidi jako moc nestará, nemáte tam jakože žádný povinný prostě poplatky, nějaký platit zdravotní pojištění, platit sociální, nebo když si stavíte barák, tak jako jo, musíte mít svůj pozemek, ale nějaký povolení k té stavbě, povolení, nebo platit za studnu, nebo to, jaký všechny možný poplatky tady jsou, tak vlastně tam se to neřeší, že? Ale zase taky ty lidi třeba podle toho žijou, jakože kolikrát té chudobě, protože ta vláda se o ně prostě nestará, takže ono to má jako svoje pro i proti. Děti třeba, je tam povinná školní docházka. Ale vlastně ty děti v Buši kolikrát, když rodiči na to nemají, tak ty děti stejně do té školy prostě nechodí a nikdo to nezjistí, protože ta Kenia je tak jako přelidněná, že prostě nikdo nejde do té Buše kontrolovat, jestli ty děti jako chodí do školy, nechodí, takže je to takový...
0: Tohle já jsem obdivoval, když jsme v některých územích viděli, že děti jdou třeba několik kilometrů do školy.
1: Jo.
0: Jo, a vidí, že boty si nesou v ruce, jdou bosky a jdou... Říkali nám třeba i 10 kiláků jako do školy.
1: Jo, určitě je to možný, no a oni vlastně kolikrát...
0: Stejnokroj na sobě,
1: jo? Jo, musí, ono vlastně Kenia byla jako britská kolonie, takže tam doteď platí jako uniformy nebo ten černý čaj s mlíkem, bez toho tam není ráno.
0: Jo.
1: To prostě oni celý dny to prostě popijou, to tam jako bez toho prostě není život. ale

0: No, jako ty uniformy a vlastně ty školní boty, jako si musím takový ty černý školní boty a kolikrát na to taky nemají, jsou docela drahý, takže to tak možná z jedné výplaty zaplatí jedny boty a to je tak všechno. Ale ty boty musí být, ale oni chodí třeba bosky a vlastně si třeba pak nasadí až té škole, no, aby je nezničili, že? Nebo někdo, vím, že muž říkal, chodil třeba, jakože přišel v botaskách do té školy nebo v nějakých botkách obyčejných a prostě mu to zabavili, že? Protože tam prostě musí být ty černý školní boty, no.
1: Mě udivilo jenom to, že někam jdou, jo, stejně tak by udivilo.
0: Jako jsou takový, co chodí fakt daleko do školy, no. Já myslím, že manžel taky, když byl třeba malý, tak jako vykládal, že chodil do školy skoro 10 kilometrů, vstával, prostě byla úplná tma, vlastně ani se neměl kde podívat, kolik je hodin, no,
1: tam je
0: prostě
1: od 7
0: vyšel
1: do 7, že jo, slunce vychází v 7.
0: No,
1: jo.
0: No.
1: Tam je to nuda, ne? To máte celý rok furt
0: to stejný, no. Ne, aspoň to stejný, člověk se musí furt přizpůsobovat, tady se to pořád mění.
1: Ale tam pro mě překvapilo, jak rychle slunce zapadá a jak rychle vychází. Je to, že to je tak, opravdu, no. Fofr, jo, kolmo nahoru.
0: Jo, to je stejně i s těma jako deštěma, který vlastně v období dešťů, který je skoro celoročně pomalu, tak vlastně ten dešť taky, to se z ničeho nic prostě zatáhne a najednou jako obrovská bouřka, velký lijáky, deštník vám nestačí, prostě to celá Keňa se schová a nedá se vylízt ven, no.
1: Já se teď koukám na Kisumu, vy jste jak daleko od Kisumu?
0: Asi hodinu a půl autem, to může to.
1: Takže kousek.
0: No, v podstatě kousek, jo, na Keňu kousek.
1: Jo, vlastně. Jsme se tady o těch vzdálenostech povídali, protože Keňa má asi 500 000 kilometrů čtverečních, což je šestkrát víc než naše, sedmkrát skoro víc než naše republika. Jo. A k tomu 55 milionů lidí, ano. Z toho většina narvaná v Nairobi a při mořském pobřeží, že?
0: Ano.
1: Ale Kisumu je veliký, teda jsem koukal.
0: Jo, docela jo, a je to i takový, jako si myslím, že pro turisty, že tam hodně jako jezdijou, když jsou teda na tom jako západě. Tam je vlastně i to Viktorijno jezero, který to je snad přes ty tři okolní státy, je to fakt obrovský. No. Takže to Kisumu je docela jako pěkný městečko takhle, no. Zase tam mají, jako jsou tam nějaký ty lepší evropský obchody, když už jako jo. Člověk chce sehnat něco, co...
1: Jak se jmenuje ta vaše vesnice, jestli se můžete...
0: Mumias,
1: já to zkusím najít.
0: Jako u Mumias jsme tam někde v Buši.
1: To je kde tady? My se teď koukáme jenom na mapu, abyste viděli.
2: Tak nahoru.
1: Teď tady pátráme, ale...
2: Záchytný bod.
1: Tak to asi nevím, co je záchytný bod.
2: Kakamega, Maseno.
1: Maseno.
2: Ještě asi nahoru.
1: Jo. Tak teď je to pro vás u rádia nezábavné, už tady má Maseno, najdeme, takže někde prostě v týhlectí.
0: Jo, někde ještě tam jako nahoru, víš, no.
1: Je tahle oblast zajímavá pro turisty, že by tam jezdili, no, tak asi, jako jezdili nahoru
0: asi
1: na moc sever.
0: Ne, já si myslím, že většinou turisti spíš prostě safari a oceán, což je úplně na opačné straně, než jsme my, ale jako taky tam máme pár věcí k vidění, no. Od nás nejbližší safari asi 6 hodin autobusem, což se ještě tak jako dá, si myslím. Ale většinou spíš oni jako na tu opačnou stranu turisti. A i co jsou tak v takové cestovatelské skupině jako Keňa, tak každý píše o tom, jak k oceánu a na to safari tam, co je nejblíž tomu oceánu, no. Nebo...
1: No a když jsem já poprvé přijel do Keni a jeli jsme z letiště autem, tak všude byly zebry, jo. A my jsme v autě hýkali a ta naše kamarádka říká, to je zebry, jako jo, to byly jak kachny, zebry. A musím říct, že i po tom týdnu jsme zjistili, že zebry jsou všude.
0: Jo, já jsem třeba zebru měla tak nějak zafixovanou, jakože takový obyčejný zvíře, ale když jsem pak viděla na život, tak jsem byla úplně jako nadšená. To bylo takový ještě v té přírodě volné, že když jsem vlastně byla jsem taky, když jsem byla poprvé v té Keni na tom safari, jsem si tak jako splnila taky ten sen, že jsem chtěla i na safari.
1: A kde jsi byla?
0: Na Masai Mara vlastně poprvé, asi na 3 dny taky v těch stanech tam někde v té rezervaci, takže to byl určitě prostě neskutečný zážitek, no, v té době pro mě.
1: Pro mě největší zážitek bylo teda vidět žirafy, tu jejich spanělou chůzi, protože to v zoologické zahradě. Ano, chodí taky je to hezký, ale tam, když je vidíš, jak opravdu tou planinou.
0: Je to úplně jiný, jako vidět ty zvířata v té jejich prostě přírodě, že? To je to jejich volnost a tak, než v té zoo. No, a když ty zoo jsou kolikrát jako super udělaný, ale prostě tam je to tam jejich, že?
1: Já už jsem tady říkal několikrát, strach jsem měl z buvola. Ten stál asi 2 metry od našeho auta.
0: A ten,
1: kdyby udělal drac, jo, tak, tak je po autě s těma velkýma nohama. A pak jsme se báli, když nám cestu křížela slonice se slunětem a zatarasila cestu nám jako a rozběhla se proti našemu autu.
0: Jo, jo.
1: Takže řidič začal couvat, troubil a turoval motor. Jo.
0: Zážitek, tak nám se teda nic takového nestalo. A slony jsme taky viděli, ty by nádherné, ty jsem čekala. No.
1: Tohle bylo na Lake Nakuru. Jo.
0: Jo, tam jsem byla taky v tom Nakuru jednou, no, to jsem brala vlastně mámu. Jo. A taky jako docela si myslím, že ani není potřeba Masai Mara, že to Nakuru je fakt taky krásný.
1: Co na to řekla máma, když jsi ji zmínila, teďka, když jsi řekla, budu se vdávat?
0: Jo, já jsem mi to úplně tak jako ani neřekla, já jsem tak nějak, jsem chtěla spíš, aby to nějak vyplynulo, aby ji prostě, furt jsem jak kdyby to nechtěla na rovinu říct, že prostě budu v té Keni, no, protože my s mamkou máme jako hrozně dobrý vztah, jsme jak nejlepší kamošky, takže pro ní to bylo pak jako takový náročný, až teda jí došlo, že asi už se tam usadím.
1: Máš ještě sourozence nějaký?
0: Mám bráchu o rok mladšího.
1: Jo, takže ten tady zůstal.
0: Jo, takže ten je i ve stejné dědině naštěstí, takže aspoň ten tu je.
1: Že se to na něj spadlo, ty.
0: No, no.
1: Všechny ty zátěže. Tak co všechno se v Keni věděla? Říkala jsi, že jsi moc necestovala, ale určitě si.
0: No hlavně vlastně asi nejvíc, nebo když jsem tam byla poprvé, tak vlastně jsem s tou paní jezdila hodně jako po buši, že mi ukázala různý ty školy. Teďko mi je strašně moc už jako škol v buši, dřív to tak nebývalo, takže jsme jezdili za těma dětma, prostě na motorce jsme si vždycky nějakou pronajmuli, protože tam nejvíc jako taxikáři na motorkách pracují. A takže mě potahala tak jako různě po buši, navštívili jsme různé školy, ty děti, které vlastně ona jak kdyby prostřednictvím taky lidi podporovala. Potom mě vzala vlastně tady na to Masai Mara na ty 3 dny, takže to byl fakt, to byl prostě úžasný zážitek, taky takový splněný sen. No a ještě k oceánu asi na 3 dny mě vzala, takže jako ten první měsíc jsme toho stihli docela jako dost, že mi fakt tak jako chtěla ukázat i tu Keniu, vlastně to safari, ten oceán. A potom i třeba v místní škole jsem se byla podívat, vlastně soused od ní tak tam učil, jako pastor, takže jsem se byla s ním podívat do školy. Školy jsou hrozně takový jako skromný, fakt tam je pár lavic. No. Jako,
1: jak vypadá ta škola no, v srovnání takový, s našima školami?
0: I vlastně ty fakt kvalitní školy, ty lepší, tak prostě stejně ty třídy jsou takový, tam prostě pár obyčejných lavic, tabule, je to tak jako ve skromných podmínkách všechno, no.
1: A co se tam děti učí teda? Mluvíme o základní škole teďka.
0: Uh-huh.
1: Jak dlouhá je povinná docházka?
0: No,
1: ono se teď chodí?
0: Ono se teď nějak úplně měnil ten systém školní. Takže bývalo to 8 roků a teď to udělali nějak jakože na 6 let jenom a pak ty děti přecházejí na nějakou junior secondary school a ještě vlastně doteď jsme jako úplně nezjistili, jak to bude dál vlastně, že ta juniorka je na 4 roky a jestli tím pádem pak ještě budou muset dodělat nějaký 2 roky na střední nebo jestli už budou moct jít na vyšší, jo? Takže zatím sami ještě nevíme, jak to bude, ona ani vláda možná ještě neví, tam se pořád všechno mění, takže...
1: A školy jsou zdarma pro děti, nebo jak jsou financovaný?
0: Říká se jako, že ty vládní školy, takový ty obyčejný, ty fakt jako nejchudší jsou zdarma, ale stejně ty děti pořád musí mít tu uniformu, musí mít ty botky, nějaký sešity, jo, takže pořád jako něco se platit musí a ještě za zkoušky platí, jo, takže většina
1: jako
0: ty...
1: nějaký, že každý rok se zavírá nějakou zkouškou,
0: no,
1: pololetí.
0: Tam jsou 3 semestry vlastně, takže každý ten semestr dělají jako, no, dělají zkoušku a vlastně ty zkoušky se taky musí něco platit, takže rodiče si to třeba tak jako někteří ještě můžou dovolit, takže aspoň, když už, tak to děti dají aspoň tady na takovou tu obyčejnou školu, no. A potom jsou ty kvalitní školy, máme tam kousek od nás jako školu, na kterou se sjíždějí děti prý pomalu z celé Keni, že je jako fakt hodně dobrá katolická škola, tak tam už jsou ty poplatky mnohem vyšší, no, tam, já nevím, jestli to 1000 korun na měsíc může vycházet, jo, že ona ta škola kolikrát během toho roku prostě teď je potřeba poplatit to nebo něco navíc, děti
1: vždycky
0: jedou na výlet, jo,
1: no, navíc,
0: to je takový, že si navymýšlí během toho roku, takže tak ta 1000 dá se říct zhruba, no, a potom ještě ty děti třeba se musí dopravovat nějak do té školy, že, tak buď třeba za ten transport, že někdo vozí, nebo dojdou pěšky, když se dá. Záleží, no.
1: A škola funguje jak? Já jsem viděl, že děti si nosili jídlo. My jsme se tam taky koukali do školy nějaký.
0: Tak,
1: nebo funguje to jako u nás, že by tam byla jídelna? Nebo je to zase různý?
0: No, jídelna tam. Jako,
1: když
0: že
1: mluvím,
0: ty,
1: tak sebe jenom školství, teďka chvilinko.
0: Ty vládní školy, jakože ty obyčejnější, tak tam jako se nevaří nic, prostě to si děti musí nosit nebo se vracejí domů na oběd. A ty lepší školy, tak tam mají, třeba co my máme děti na škole, tak jakože není to jídelna, ale je to vlastně před školou je prostě, má paní takový stánek, kde ona vaří jako pro ty děti a oni si tam postupně jako chodí pro ty obědy, no. Takový jako to obyčejný, není to prostě žádná jídelna, že bys někam,
1: takže
0: tak jak tady u nás.
1: U Gali na tisíc způsobů.
0: Ano, dá se taky říct. U Gali a no vlastně v podstatě jakákoliv, jak kdyby zelenina. Tam je základem jako uvaření, tak je osmažit cibulku a na to dát rajčata. Bez toho si myslím, že tam snad žádný jídlo není. A na to už pak cokoliv. Uvařenou čočku, hrášek, fazole, zelí, i kuře takhle dělají třeba na těch rajčatech. Ale to děti samozřejmě většinou ve škole mají jako to nejjednodušší jídlo, ale jsou spokojní, že vůbec mají nějaké jídlo, že? Takže buď, nebo ty fazole z čapáty, hodně mývají čapáty, jako ty chlebové placky, pak to ugali, což je vlastně z té kukuřičné mouky, taková něco bývala dřív polenta.
1: No, ale hrozně to lepí.
0: No, je to taková zajímavá hmota, bez chutí.
1: Ale zasytí žaludek.
0: Právě, že hodně zasytí, že to z kukuřice, takže oni, vlastně to takový základem tam, celkově kukuřice tam se pěstuje na každém rohu, že?
1: Já jsem pak si četl právě, když jsem to ochutnal, co to je, že ono se to nacucne v žaludku vodou a vyplní ti to žaludek na dlouhou dobu.
0: No, je to možný, že to tak nějak funguje. No jako, že se prostě zasytí, oni jsou rádi, že se zasytí, že? No. Takže.
1: No a školství, co se tam děti učí jako v těch základech, jestli je to tak bohatý, protože tady, když vezmeš škálu předmětu, kterou mají děti na základní škole, tak je to poměrně bohatý.
0: Já už teď jako úplně nevím, co přesně všechno teďkom jako mají tady děti, ale jinak je to docela obdobný, bo takový ty základní předměty si myslím, že jsou podobný. Jako
1: jazyk, matematika.
0: Jazyk, svahilština, angličtina a matematika, nějaký tak zeměpis, nějaký ty pracovní činnosti, tělocvik. A vlastně na těch kvalitních školách třeba děti, co mám, tak mají třeba i francouzštinu navíc.
1: Chodíš ještě učit?
0: Já neučím. Já vždycky mám spíš děti, kdyby v družině, dá se říct, jakože po škole oni chodí vlastně za mnou tam. Ty, co mám teda tam vedle sebe, jako tak ty děti.
1: A ty učíš něco a oni tě učí tebe zase
0: no,
1: něco?
0: No, oni učí svahilštinu. A já spíš s nima tak jako různý vzdělávací hry, nebo takhle, abych jim něco předala, aby to nebylo tam plácáme, já nevím, nějaký blbosti nebo tak, ale něco užitečného, nebo si třeba jenom aj malujou, nebo tak jak kdy, no, snažíme se tak nějak rozvíjet.
1: Co se tam u vás na vesnici, čím se tam lidi živí? Pak se dostaneme k tomu, kolik si můžou vydělat vůbec.
0: No, tam, kde jsme my, tak v podstatě asi nejvíc s tím farmařením. Ono, jakože tam ta nezaměstnanost, takže když jako lidi nemají co, tak většinou to farmaření nebo hodně tam jako chlapů, tak jsou jako pastoři, jakože chodí kázat do kostela. Takže asi tady tohle bych řekla, že nejvíc. Pak nějací ti dělníci, že? Jako tak, ale. No a potom tam, jako i v tom městečku tam vedle nás, tak tam v těch marketech třeba prodávají, nebo učitele aj hodně. Učitele, to tak asi. V restauracích, no jsou jako restaurace, to jsou takový, říkají tomu hotel, a tak je to prostě taková jednoduchá budova, že pár židliček, stůl. Vaří ho tam taky většinou na ohni. Takže ještě hodně jako lidi mají tohle. Nebo mají různý krámky třeba jako u cesty, že prodávají ovoce, zeleninu, nebo i jakože oblečení hodně, tam je docela jako levný oblečení. Nějaký, jako ty trhy celkově, prostě, že tam se žene člověk hledá cos.
1: A vy třeba, když vy ty svoje přebytky, jo, já nevím, vejce, drůbež, vozíte do města, nebo si jezdí k vám?
0: Ono je nějaký jako special trh, kde se dá takhle obchodovat, ale my třeba kolikrát, já nevím, třeba manžel zajde za sousedem a domluví se nějak, že je to tak jako většinou nějaká, dá se tak nějak, no, jo, se domluví. No, mlíko taky, tam je takovej kousek od nás, jak kdyby, nevím, už tomu říká jako, že market, že tam jsou různý ty obchudky a tam prostě zanesem to mlíko a vždycky si ho někdo koupí. Tam.
1: Děláte i síry?
0: Ne, nemám ani ledničku, takže zatím nemůžu.
1: To by tam nemáte elektriku, že?
0: Jo, to jo, ale
1: tak panel na střechu.
0: Ne, jako elektřinu máme, jenom že elektřina, prostě když je bouřka, tak elektřina vypne většinou, takže v podstatě každý den, tak je to takový občas bojový podmínky, ale máme i ten solár, takže aspoň jako třeba světlo, že můžeme použít přes ten solár.
1: No ale vypadáš spokojená.
0: Ale jo, tak Já mě tak jako ten skromný život asi vyhovuje, nebo vždycky jsem to tak nějak líbilo a právě ani si nedovedu moc představit, že bych tam mezi lidma v buši prostě měla pračku, ledničku nebo nějaký luxus, to mi přijde úplně jako nereálný, divný. Takže...
1: A v tom vaší, v té vaší oblasti ta buš je podobná tý Masai Maře nebo je zarostlejší?
0: Říkáš možná zarostlejší, jako hodně stromy tam docela, máme takový zelený, je to tam.
1: A zvířata tam běhají v kompletní sestavě?
0: Ne, vy tam nemáme. Ne, zvířata ze safari jsou od nás jako docela daleko, takže, ale jako opičky třeba se tam dají vidět, nebo...
1: Ty nám lezli do auta, to byly hrozně
0: drzí. My jsou otravný, no. No, na ně si musí dát pozor.
1: Kradli paviáni tam byly.
0: Jo, no.
1: Kolik se teda může člověk vydělat, když někam chodí pracovat, řekněme, jak syrská číšník, prodavač, nebo... Jo, aby jsme věděli ten poměr, když 1000 korun, řekněme, stojí škola na měsíc, tak...
0: Já třeba jsem v tom obchodě, v nějakým tom menším, jak jsou tady ty prostě supermarkety, tak to něco takového jako v menším a teď si nejsou jistá, kolik ta... Ona mohla mít kolem 10 000 šilinků, což je asi třeba 2 000 korun a z toho má asi jeden den v měsíci volnej. Ta jedna známá jako prodavačka, myslím, že takhle nějak to bylo, no. Nebo potom učitel známý, co dostudoval, a jako ještě to mladý klučina, jako bez praxe, ale začínal, učil úplně nějaký ty nejmenší a měl asi ani ne 1000 korun na měsíc toho, jo.
1: Jak potom teda ale vykryjou třeba, když mají ty děti, jo, řekněme, máš-li 2 děti, posíláš je do školy, byť do státní, tak přece jenom tam ty náklady jsou, ta uniforma stojí kolik třeba?
0: No, taky docela si 500 korun možná, to je jedno, chvály, no. No tak když prostě nejsou penízky, tak hold. No,
1: je to jako palba, jako docela...
0: Nebo sourozenci z dědí, po sourozenci uniformu, pak to mají dotrhaný, to takový... Jo. No když na to nemají, tak hold to dítě prostě nejde do školy, no. Takže je to takový...
1: Čekal jsem, že to je víc těch peněz, jo? Že to bylo třeba aspoň 3-4 tisíce.
0: Pak záleží, nebo někdy se stane, když třeba nějaký nečekaný výdaje a teď třeba pokud ty lidi vlastní třeba aspoň krávu, tak hold musí, jo, prostě se prodá kráva a jo, najednou má třeba 10 000 korun přepočtu a pokryje tím, co je potřeba. No a je to školní právě, že taky klučina, co šel na střední a prostě taky na té střední, když je to vládní, tak bylo potřeba nějaký víc penízku, tak prostě se musela prodat kráva, aby on vlastně mohl pokryt to jeho školný. No, právě hodně ty lidi se snaží jako chovat ten dobytek, no prostě farmařit, aby když cokoliv on, nebo můj manžel říká vždycky, když já vlastně, že my máme jako ty penízky jako na účtu, tak oni to mají prostě jak kdyby v těch krávách, že oni mají ty zvířata.
1: To je chodící peněženka.
0: No a prostě když něco, tak jak my vybereme peníze z účtu, tak oni prostě prodají krávu a mají peníze, že? Takže proto oni hodně se jako na to farmaření dbají, že to tam jako, tam si myslím, že kdo nemá slepici, tak je divný asi v Keni. Aspoň slepici
1: zima,
0: teda.
1: Ne, to, proto já bych přidal to pení.
0: Tady, ne. Pohodě.
1: Že tady je chladno proti tomu.
0: No, to je aspoň takový. To.
1: Osvěžení. To by musí být zima, ne, tady, i když je tady léto.
0: Ne, já jsem asi přizpůsobila. Když je fakt jako, že zimu teda, když bych se mám jezdit jako v zimě, tak to moc nedávám. No, já vždycky říkám, já radši jde mi horko, než by byla zima.
1: A co jako sem vezmeš, ne, někdy, aby viděla sníh?
0: Už tady byla, už tady, no to je pravda, ale už tady byla, už viděla sníh, takže.
1: A líbilo se?
0: Jo, spokojená, jezdila na bobek s bratránkem, tak napřed teda vyjeveně koukala, jako co se to děje, ale... Pak si myslím, že byla nadšená.
1: Ze sněhu, když se teda říkala si ty náklady té rodiny, jaký jsou, jo, když odešteme školní, co je považováno třeba za luxus v rodině, co se týče jídla, nebo...
0: Co se týče jídla, no když můžou mít maso určitě, protože tam vlastně jsou zvyklí v podstatě na tu zeleninu. Tam jako nejvíc pro ty asi úplně nejchučší, tak to ugali a sukuma. Sukuma, to je něco jak třeba špenát nebo něco takového, takže to se vlastně snaží i pěstovat, i tu kukuřici se snaží si pěstovat, aby vlastně pak žili z toho vlastního, takže v podstatě to ugali a sukuma kolikrát děti mají prostě každý den na večeři, protože prostě je to nejlevnější, takže někdy se stane, že děti třeba i přijdou, pokud nejsou zrovna ve škole, že třeba byli i bez oběda, protože zrovna táta nevydělal penízky, tak hold byly děti bez oběda. Tam jako se žije tak nějak ze dne na den, no, takže prostě stane se, že...
1: Neplánuje se. Ono se nedá moc.
0: Tam se ani nedá moc plánovat. No, fakt takovým to přijde, že fakt žijou ze dne na den, že prostě jednou přinese penízky, táta jednou nepřinese, takže třeba ten, co dělá pastora, jako známý, tak má taky po každé jinak, takže...
1: No, protože pastor zase dostává peníze od těch svých svěřenců, no, že jo? Tak když ten nemají prachy, tak nemůže mít prachy ani
0: jo,
1: pastor.
0: Tak nějak.
1: Jaká je tam zdravotní péče, teda pro vás jako standardní obyvatele?
0: No, tam vlastně, tak jak, že my si tady musíme platit zdravotní, tak tam to jako není. Není, jako dá se zaplatit nějaký zdravotní pojištění, ale taky většinou na to prostě nemají, aby každý měsíc si mohli takhle něco platit, ale určitě to není povinný. Ale tím pádem, pokud to nemají, tak vlastně za veškerou zdravotní péči si lidi musí platit. Takže pokud se něco stane a prostě přijete do nemocnice, nemáte čím zaplatit, tak oni vás prostě neošetřijou, no.
1: To já bych jako lékař měl s tím veliký problém, jo. Že i tady, jako u nás, tady u nás se ošetří v podstatě každý. Když ti tam dovezou do nemocnice člověka bezdomova ve špatném stavu, byť je třeba opilej, nebo člověka pod vlivem drog, jo, nebo nějakých návykových látek, tak je tady u nás ošetřený, že jo, ať se děje, co se děje. Ošetří tě vždycky, ať máš nebo nemáš peníze, pojištění, nebo... Myslím teda, já se nevyznám tolik ve zdravotním systému tady.
0: Jako ono asi i záleží na těch doktorech, někteří nebo některé nemocnice třeba jakože ošetří, ale musíte to jak kdyby pak splatit, že jo? Takže potom lidi prostě ti nejchutí hold třeba musí prodávat, jsem taky zažila, no, nebo pozemky prostě a kolikrát díky tomu můžou přijít na mizinu, že jo? Ale tak prostě co jiného jim zbývá, že v tom případě, takže je to takový...
1: A ta kvalita té péče?
0: No, jak kde. Tam u nás jako máme nemocnici nějakou katolickou, ale v které jsem teda i rodila. Je to taková, jako je to obyčejnější nemocnice, ale třeba manželovi tam, když si zachránil život, on měl, to jsme se jako ještě neznali, a měl ošklivou nehodu na motorce a v podstatě už to vypadalo jako fakt špatně a nakonec ho dali dohromady. Já jsem tam taky úspěšně porodila, takže nemůžu si stěžovat zatím, ale někam, kdyby byly třeba nějaké komplikace, tak těžko říct, jak by to pokračovalo, že? Ale pak třeba od nás v tom Kakamega, jak jsem tam říkala, tak to asi hodinu cesty, tak je třeba i lepší nemocnice a potom určitě v hlavním městě, jako v Nairobi, jako je ta kvalita zase úplně
1: určitě,
0: někde jinde.
1: Nairobi, myslím, že to je svůj svět. A ono konečně i Kisumu má řádově několik set tisíc obyvatel. To
0: Kisumu je taky
1: moderní město, že? No, byli jste i na Viktorině jezeře se podívat teda?
0: Jo, my jsme byli vlastně v tom Kisumu, tam jak kdyby taková menší zoo, to takového, a vlastně to je tam propojené s tím Viktorinem jezerem, nebo jsme aj pluli vlastně na loďce přes to jezero, kdy jsme jeli za nějakýma dětma, to je ta paní ještě měla na škole, která byla právě přes to jezero. Takže jsme vlastně za něma jeli přes to jezero i s motorkou, jsme naložili, aby jsme se tam pak měli jak pohybovat, tak jsme vlastně takhle, no. Ale dobrý bylo jednou, když na ta lodička, já nevím už přesně, co se stalo, prostě jsme zastavili uprostřed jezera a nemohli jsme se pohnout dál. Samozřejmě jsou tam hroší, takže to bylo úplně super. No to obyčejná loďka, nebylo to, oni tam mají jako i takový ty větší, a teď ferry nebo nějaký ty, no. Ale my jsme zrovna nějak prostě vychytali, že jsme na takové obyčejné, takže to bylo takový docela zážitek. A naštěstí to netrvalo dlouho, pak jsme se za chvíli teda pohnuli, ale ten moment jako no.
1: A hroch byl blízko.
0: No nevím, právě radši nespomínám už, radši nemyslet.
1: No, hroch je jedno z nejnebezpečnějších zvířat, on se nezdá, jo? On se zdá, že to je kolos línej, ale dokáže běžet, já myslím, desítkách kilometrů za
0: hodinu. Nevím, ale vím, jako, že jsou to jedny z dokonce jako prostě nejnebezpečnější zvíře, no. Takže nezahrávat si s hrochama.
1: Stalo se vám, že by vám zatoulalo se na pozemek? Nebo jak velkou máte teda tu farmu?
0: Není velká, já jako nedokážu odhadnout takhle jako rozlohu, ale jako není to nic jako extra velkýho zatím. Jako rozrůstá se nám to, ale...
1: Uvažovala si o tom, že by si tam třeba dovlekla nějaký plodiny od nás, že by si teď přijela zpátky se semínkama, jestli se to dá vůbec, jako...
0: Já si spíš jako odsud tam vozím nějaký semínka, tak to chci konečně jako vyzkoušet teďkom, jak se vrátím.
1: Já mangold, tak... že by si tam dovezla...
0: To nevím.
1: Také barbarový koláče, víš, že by se začala píst.
0: To bylo špatný. Ještě si pořídit tu troubu, ale napřed.
1: No jo.
0: Ale mám hodně jako semínek odsud, co tam teďko mám a chci vyzkoušet. Takže uvidím, jestli to půjde nebo nepůjde.
1: Chtěli někde lidi po tobě, že by si třeba připravila nějaký jídlo tady, nebo děláš doma něco?
0: Tady?
1: Ne, tam.
0: Jo, tam, český jako. Jo, polivku jsem dělala. kuřecí a byli nadšení teda, no. Jsem vlastně tomu manželovému bráchovi a tátovi, tak jsem dělala českou polivku, zabili kuře, tak jsme to a jako pochutnali si, se ptali, kdy zas bude. S nějakýma, ne, nějaký noky, myslím jsem, já už nevím, že trošku díl, ale myslím, že s nokama to bylo a bylo to jako prý dobrý, no.
1: A sem vozíš něco zase?
0: A měla jsem tu kdysi jako tu, a to se dá se tady se na tu kukuřičnou mouku, na to ugali, já jsem měla, vlastně jsem s některým lidem dělala takový africkou večeři, takže jsem dělala to ugali a myslím se zelím vlastně na těch rajčatech, no, takže to jsem tady jako zkoušela. Když jsem poprvé vlastně přiletěla, jo, tak jsem si dovezla tu mouku a pozvala jsem babičku a naším jsem dělala africký oběd, kam to musíte ochutnat, všichni ugali takový, je prostě bez chuti, že, tak si to dosolovali. A co se no, když se to spojí s tou, jako, s tou rajčatovou šťávou a s tím, to tomu tak jako ten... dobrý, no.
1: No mě tam zarazilo, že když jsme putovali krajinou v Keni, tak masně taky nebylo chlazení nic a vysely tam celý ty zvířata.
0: Tam jako,
1: s kým nemáš problém?
0: No tak, no. Tak já naštěstí, já většinou jako vařím spíš tu zelením, tak maso třeba jednou za týden, ale taky tam koupím hol toho vězí, který je tam, prostě oni u té cesty to prodávají a mají to tam jenom tak, bez toho chlazení, že muchy má to lítají.
1: Kozí maso vydrží, že jo, bez chlazení. To je odolnější tomuhle.
0: Oni vlastně to mají to hovězí a oni, ale, že jako zabijou, že sebe kráva na těch jatkách, oni většinou za ten den, že se to prodá, no. Takže, akorát za ten den hol na to se dají ty muchy. A...
1: To jsem viděl, u cesty nám nabízela paní něco, měla kýbl a on byl plný much jenom.
0: No,
1: a pak mávla takovým vějířem a ono se všichni znesli a bylo vidět, že tam má malý rybičky.
0: Jo, tu ty... oménu, ano. To taky hodně. Jako taky
1: tak jsme poděkovali, že ne. Jo, a ty mouchy, jakoby to slyšeli, tak se zase sedli na tu a uzavřeli to možná hermeticky.
0: No, tam to tak je, no, bohužel.
1: A pak pro mě velký zážitek byl, a to si říkal, že je dobrý ňamačoma. To je grilovaná koza.
0: Že? Jo, no to může být jako buď koza, ovce, nebo kuře ještě takhle dělají. To je jako fakt na ohni a je to strašně teda dobrý, no. Jak on se říká, je taková keňská specialita.
1: No, mě jenom překvapilo, že to nasekali i s těma kostma na takové jo, malý kousíčky.
0: Jo, oni to tak dělají.
1: A no. Sakum prdum se všem, jak to bylo prostě, tak jo. Na nás vyšel kus nějakých žeber a páteře.
0: Jo, vždycky vytáhne nějakou nohu, nám to naseká. No. Jo, jo.
1: A pak obíráš, že
0: ano,
1: ty...
0: Ano.
1: Kostičky.
0: Ale je to dobrý.
1: Kdyby se někdo chtěl vydat do Keni, tak Kenia je lehce dosažitelná, si myslím, z Evropy. Jo. Je to poměrně významný cíl turistický.
0: Je, no, jo. No, ano, to je Keni hodně, protože lidi chcou, že na to safari nebo k tomu oceánu, takže většinou no, je tam teda s jedním přestupem vždycky do Keni, buď většinou přes Katar nebo přes Turecko, lítám.
1: Já jsem letěl přes Istanbul, no.
0: No
1: a nebylo
0: no,
1: to ani tak drahý, Istanbul. Jako tehdy to je tak 10 let, možná, a to stálo kolem 14 tisíc zpáteční.
0: Jo, já jsem tenkrát, no taky, před těmi 8 letama až za 12 tisíc se to dalo, teď už je to tak 16-17.
1: To je podle sezóny.
0: A to je to ta zpáteční, tak no třeba jako vím, že červenec, srpen je to vždycky dražší třeba, no.
1: A to tam je nesnesitelně, ne, u vás?
0: Prosím?
1: To tam musí být nesnesitelně, ne, v létě?
0: No, tam je vlastně období dešťů, období sucha a nejhůře tam to období sucha, což je většinou spíš jako prosinec, leden, únor. Že tam jako ani nezaprší.
1: To jsme tam byli my, to byly vyschlí
0: no,
1: řeky, všechno.
0: Ano, jo, jo, to tak je, no. A pak nějak v tom koncem března asi začíná období dešťů, že v podstatě asi každý den se vždycky kolem čtvrté, páté zatáhne se a fakt jako obrovská bouřka, nebo prostě velký jako liák, slejvák, takže tak hodinku, dvě, vyprší se a pak jako zase dobrý, ale ochladí se, takže i na mikinu to pak je po dešti. Pro mě
1: to,
0: určitě.
1: To jsem objevoval, že tam chodili i v čepicích a zimní bundy.
0: Jo, a to oni, a když je slunko, tak kolikrát jako čepice, zimní bundy, nebo ti motorkáři hodně, no tak asi, že jako na té motorce, tak, ale i tak lidi potkáte na ulici v létě a prostě čepku nebo svetry, no tak.
1: No jak jsi říkala, já to jsme viděli jednou, když jsme jeli za Pakoněma, když jsem chtěl vidět Pakoně a řidič nás vezl tou planinou, tak tam jela rodina na motorce. Široko daleko nebylo nic, jo, desítky kilometrů nic a jela rodina. Měli na té motorce byl ta tatínek řídil, matka, dvě děti a ona měla ještě na hlavě nějaký veliký koš, jo, nebo něco a držela si to rukama. Tak jsme říkali, tyjo, jak to vydrží ta motorka?
0: Jo, kolikrát vlastně ty ženský, oni ty barely s tou vodou vlastně nosí na hlavě a ani to nedrží, oni asi od malička už tu hlavu mají tak jako vytvarovanou na to, takže oni takhle prostě chodí ledas co, nebo aj dřevo prostě na tu hlavu si dají, potom na těch motorkách oni jsou schopni odvíst úplně všechno. Jako 4-5 lidí ještě za sebou, třeba židličky naskládaný vozijou, cokoliv, zvířata, na tom prostě oni jako tím, že jako musí si nějak poradit, tak si ho prostě poradí, jo, no.
1: Jak říkáš, s tím nošením na hlavě, jak měli ty naše známí to hospodyni z toho vašeho kmena taky, tak ta jednou vykládala, že má hrozně hodného manžela, protože měla předtím 15-litrový kanistr nebo nádobu a musela chodit dvakrát pro vodu denně, jo, někam. Ale že teď dostala od něj k narozeninám nebo nějakému svátku, dostala 30-litrový kanistr, takže už chodí jenom jednou denně, což jí ušetřilo hrozně práce. A já jsem se s ní právě bavil o tom, že to nosí na hlavě. Ona říká, no protože kdybych jako vy nosíte tašky v rukách, tak nemám za co držet děti a nemám volné ruce. Když to takhle mám teda na hlavě barel z vodu a můžu vízt dítě za ruku a ještě mám tašku s nákupem, ne, nebo něco.
0: No, jako kolem nás tam ty ženský furt vidím prostě s těma. Taky jsem to kdysi zkoušela, ale nedopadlo to.
1: Jak daleko máte vodu doma, nebo?
0: My jsme nechali udělat studnu, takže my máme teda naštěstí jako doma. Taky se nám stalo, že když třeba nešla jeden měsíc nešla elektřina, takže vlastně, že čerpadlo nefungovalo, taky jsem chodila pro vodu do studny, ale naštěstí teda jenom jako před barák, že nemusela jsem, jak někteří chodí tam, já nevím, 1-2 km pro vodu.
1: A jak je to s kvalitou? A tohle bylo v Nairobi, kde ona chodila pro tu vodu, že bydleli v oblasti, kde prostě nebyla voda a hotovo, šmitec. A jaká je kvalita teda vody, nebo sledujete to? Nebo tam, vy jí pijete?
0: Já piju, jo, a jakož, jo, já si myslím, že tam je to dobrý, no, jako, já jsem nikdy, jakože, celkově v Kenii, jakože měl nějaký problém žaludeční nebo z vody z něčeho, tak jsem nikdy vlastně neměla v podstatě, já tam bojuju jenom s malárií.
1: Malárii už jsem měla teda?
0: No, to už ani nepočítám.
1: Jo, vrací
0: já jsem na, na špatném místě úplně tam, jako u rybníku, takže to je nekonečný boj tam, no.
1: A následky jsou, nebo...
0: Tak následky, no, naposledy už ze mě byla kost a kůže. Já se tady vždycky přijedu dát dohromady.
1: Jako tady vykrmit a zpátky.
0: No, no. I naberu, abych tam zase měla co zhubnout.
1: No a chybí ti to český jídlo tam?
0: Chybí, chybí, protože to je, ta strava je tam úplně jiná, jakože chutná mi to, naštěstí teda, ale vždycky se těším jako do Česka na český jídlo, no, protože to je, tak je to tam furt dokola, ale tak to no všechno, když je furt dokola, že jo, tak...
1: No tak to je to samý to... tady, že jo?
0: No, no. Zase tady právě třeba jako dceři vařím to africky, aby na to nezapomněla, ale já to nejím, abych si od toho odpočinula a zase na to měla tam chuť.
1: No já se do knížky hnedka pustím, protože to mě fakt zajímá. Jo, tady vidím na obrázku ženy s barelama.
0: Ano, ano, no, to je fakt klasika, jako to...
1: Jak chodí, máme posledních pár minut, jo, že bychom odskočili od Kenii k té druhé knížce.
0: Můžem.
1: Jenom na tu chviličku. A to byla, kdy jsi vyrazila do Santiago de Compostela.
0: No, to je zase taky jiný životní příběh.
1: To bylo ještě před Keniou, že jo?
0: Ne, to bylo vlastně 2016 byla první Kenia a tohle bylo tak nějak mezi 2019. To bylo takové, já jsem dělala vlastně mezi těma všema Keniama, jak jsem dělala v těch chovatelských potřebách, tak jsem ještě dělala, protože jsem prostě chtěla někde pomáhat, tak asistentku u vozíčkářů. A měla jsem jednoho takového šíleného vozíčkáře, on měl svalovou dystrofii a už vlastně nebyl schopný jako hýbat vůbec ničím, byl prostě na vozíku a potřeboval neustále k sobě ty asistenty, ale byl to člověk, který prostě chtěl žít. I přes to všechno jeho omezení, tak on měl neskutečnou touhu žít, takže on cestoval, jezdil za kulturou, on prostě plnil si všechny svoje sny, dělal, co chtěl. Potřeboval k sobě jako neustále ty asistenty, který mu dělali prostě ty ruky, nohy, prostě hygiena, krmení, fakt jako všechno. A já jsem byla jako jednou z těch asistentů a my jsme tak nějak se prostě vždycky bavili, že o té Kenii, o cestování a jsem mu říkala, že bych právě chtěla i do toho Santiago de Compostela na pouť a on tak jako prohodil, že bychom jako mohli spolu, že třeba na nějakých 14 dní a potom viděl dokument, jak jeden pán jako z Česka na vozíku to taky šel, jenom jako po Španělsku asi měsíc s nějakou skupinkou. A tak on se rozhodl, že teda ho trumfne jako a půjdeme teda už ode dveří z domu jako s Olomoucem. Takže já jsem mu ten jeho šílený nápad tak nějak utvrdila, nebo že teda jsem mu řekla, tak jako proč ne, tak to pojďme plánovat. No a tak jsme prostě zháněli jako skupinku lidí, že jo, protože sami dva to je nereálný, kolikrát vozík bylo potřeba tahat a všechno, no bylo to šílený docela, ale zkusili jsme jako dát nějaký inzeráty, hledali jsme prostě lidi a nakonec to po pár jako pokusech neúspěšných podařilo, jsme dali dohromady skupinku asi 5-6 lidí, že jsme nakonec vyrazili a vlastně byla taková půlroční pěší pouť, jsme fakt šli z Olomouce a s tím vozičkářem, s Milanem, jsme došli do Francie po 4 měsících, kde on teda bohužel nakonec zemřel, on skončil v nemocnici a...
1: Tam.
0: Ano, tam, no. On tak nějak přitušil, že je to asi jeho poslední cesta a chtěl si ten sen tak nějak jako splnit. A my jsme vlastně pak 2 měsíce ještě potom došli do toho Santiago a jsme to tak nějak, jak kdyby chtěli za něho prostě dokončit, pro něho splnit to. Takže nakonec vlastně po půl roce se nám to podařilo, i když to teda bylo bez něj, ale tak nějak jsme cítili, že jsme jak kdyby splnili ten jeho prostě sen. Že jsme
1: mu
0: to, jo, přesně tak, jsme to tak říkali, že je pořád s náma, no.
1: Kde většina lidí chodí, že, z francouzských, jako španělských hranic. Jo,
0: počím potom spod, Španělsku,
1: jo.
0: No.
1: Jo, ale že jste dali tu svatojakobskou cestu už.
0: No, taky hardcore trošku. Ale jako nelitujem ničeho, nebo prostě všechno asi bylo tak, jak mělo být, no.
1: Takže dohromady to bylo půl roku?
0: Půl roku, mhm.
1: Jste takhle vrazili, měli jste na to sponzory, nebo?
0: Nějaký sponzory jsme měli, on ten Milan docela tak jako měl nějaký kontakty vlastně tam v Olomouci na kraji nebo takhle. Akorát vlastně ti sponzory vlastně v té době nějak, jak on už byl pak v té nemocnici, tak už jsme právě i řešili, jak to bude dál, že už jako penízky i docházely. No on vlastně pak, jak zemřel, tak my už jsme vlastně si pořídili, jako musíme si pořídit stan, protože už jako jsme ten rozpočet úplně neměli, aby jsme mohli spávat po ubytovnách. I když i s tím Milanem, jako jsme se snažili třeba na farách nebo prostě hledat nejlevnější ubytování, že? Ale pak, jak už jsme byli sami, tak jsme vlastně spořídili stan a většinou spíš pod stanem a tak nějak, jak se to dalo, no. Ale prostě jsme to mermo moci chtěli dokončit.
1: Ono to je pro zdravého člověka. Nebo pro mobilního člověka dost náročná věc jako taková. Protože vy jste, jak jste řešili problémy, když jste opravdu, jako třeba i ubytování, že jo, protože ne všechny místa jsou bezbariérová. Jo,
0: nebo... tak kolikrát jsme museli prostě na vozíku po schodech tahat různě, no jak se to dalo, jako většinou jsme se třeba snažili jak kdyby najít něco, kde třeba to není na patro nebo tak, no, tak moc jsme si nemohli vymýšlet, že? Byli jsme rádi za to, co bylo, takže jako, jak se dalo, no, když bylo potřeba prostě vynést do schodu, tak jsme vynesli do schodu, nebo pak nějakým výtahem jsme, kde si museli jet a výtah, museli jsme vlastně jako sundat nějak ty kola, aby jsme ho vlastně dostali na tom nějaký úzký výtah, no, takže taky bojovky furt.
1: A u to, že kolik vás šlo teda dohromady? Ta skupina, to byl proměrlivý počet, že jo, předpokládám.
0: Kolik co?
1: Kolik lidí vás šlo?
0: Kolik nás šlo, no. Původně 6, pak jedna holčina, ta odpadla, ta to tak nějak úplně jako nedávala ve té skupince prostě, takže nás šlo 5, potom po Švýcarsku jsme šli jenom 4, protože jedna holčina jela domů se vykurirovat, měla problémy s nohama. No a nakonec jsme to došli 2, nebo vlastně 2 a 2, my jsme se pak jako rozdělili, takže jsme to šli po 2 a došli jsme teda obě dvojičky teda, úspěšně. Do Santiago, no.
1: A o tobě ta druhá kniha?
0: Ano, ano. Je to takový, jak kdyby spíš deník.
1: Poutí k sobě, to je ano. Váš deník.
0: Je to takový, no, deník, den po dní v podstatě je to, protože já jsem vždycky, vlastně ještě než jsme prostě ulehli, tak jsem jako dělala zápisky, protože jinak zpětně bych to asi dohromady nedala, si myslím, takže jsem dělala poznámky každý večer a tak jsem z toho vytvořila takovou, no. Knížku.
1: Tohle já teď lituji, že když jsem cestoval po té Americe, tak jsme si nic nepsali. Nebo možná jsme si dělali nějaké poznámky, ale protože si říkáš, že si budu pamatovat a za rok, za dva nevíš, protože ti to přetlučou další
0: zážitky. Tak, no,
1: ale i tam, jo, prostě
0: ztrácím ve všem.
1: Že zažiješ něco na té cestě a myslíš si, že tohle ti nikdy z hlavy nevypadá za týden, protože je ještě větší masox.
0: Já jsem vždycky z těch jako cest dělala, no, snažila vždycky nějaký ty deníky psát, takže...
1: Kdyby někdo chtěl třeba vám pomoct s nějakou školou nebo nějakou přijímáte dobrovolníky stále tam?
0: A jo, jakože tam jako za těma dětma.
1: Tak se vracím do Keni teda.
0: Jo, můžu třeba zatím tak jako spíš za těma dětma nějak, jako nějaký ty právě ty vzdělávací aktivity nebo takhle. A do budoucna jako tam chtěla bych nějakou menší ordinaci, jestli to bude reálný skrz sponzory, zatím nevím, ale něco jako takového menší nemocnici postavit, jako nevím, jaké budou zatím možnosti, ale nějak tak vždycky jsem měla ten sen nemocnici v Africe, tak uvidíme, co se bude dát.
1: Lidi tě najdou na Facebooku,
0: jo,
1: určitě
0: nevím,
1: jako...
0: Tam, no.
1: Jo, tady Martina Anna se ptá, ano. Že nestihla od začátku. Ano, Martino, záznam bude, tak do týdne bude záznam na podcastových platformách. To je kamarádka fotbalistka nebo něco to tam?
0: Ne, to je kolegyně z bývalé práce z těch chovatelských potřeb právě.
1: Jo. Takže ano, záznam bude a... Určitě v Africe ho také ocení, že jo, ale čeština je masivozná.
0: No, čeština tam úplně nefrčí.
1: Ta tam nefrčí. Jinak ty jsi vzala do studia Lenku, kamarádku, která ano. Ta za tebou byla, ty jsi tam byla jako dobrovolník taky, Lenko, nebo?
0: Jo, ona vlastně tak nějak na můj popud, potom myslím rok nebo dva roky, po mě tam taky jela za tou misionářkou, takže my jsme se tak takže hodně se zblížili tam. Přes Afriku. Tam jsme se nesetkali, ale tak jako...
1: A kdyby se vdala taky do stejné vesnice, takže byste tam utvořili třeba český klub potom?
0: No, teď pořád ukecávám a nechce zatím.
1: No, ženicha by se našla, ne? Určitě.
0: No, tak to tam by nebyl problém. O ženichy tam všetci jako uvítali Běložku, takže...
1: No, četla si předtím knihu Bílá masajka,
0: ano,
1: aby se...
0: Ano, četla.
1: Aby si věděla, co všechno tě čeká, nebo...
0: Ano, ale já mám naštěstí, může takovýho přijde tak jako na půl Evropan trochu takovej, až moc rozumnej.
1: Tak oni Masajové jsou zase úplně jiný, že?
0: No, taky já myslím, jsou že... Masajové úplně někde jinde zase.
1: Poznáš tam kmeny mezi sebou? Jako
0: asi ne. Tak jako toho Masaje, jo, ale jinak Masaj asi moc asi nerozeznám. Ono se o těch Masajích říká, jestli tak jako... To byl by řekl nejstupidnější kmen, no, ale třeba nemůžu číst ani psát nebo tak, ale masa je poznám.
1: A jsou nejrychlejší zase.
0: No, to je možný, ty běhy.
1: Protože když jsme tam byli my, tak nám ten masajský bojovník, co nás v noci hlídal, ty naše stany, tak říkal, že už třeba není taková tak trendy mít ty vytahaný uši, protože pak se nemůžou zapojovat třeba do evropského života, nebo když si
0: chtějí utíkat. Tak to nevím. Já většinou jako vidím, že mají různý ty, no.
1: Vytáhaný už
0: no, s jazykama i co a takový, no. Jako jak taky, jak kteří, ne všichni určitě.
1: Jste tam třeba v nějakým napětím? Cítíš tam, že by byli mezi kmenama
0: ne, napětí? Právě, že ne, já jsem aj třeba jakože i v muslimské oblasti, ale jakože, že tam jsou všichni tak jako vzájemně si myslím v pohodě. Žádný, jako žádná rivalita, že jsem jako nic takového nepozoroval.
1: Tvoje knížky se dají koupit kde? Kde by je někdo chtěl?
0: Já už teď to moc, no to už tak 4 roky zpátky, takže já už to teď nikdy moc jako nezveřejím, takže spíš asi oslovit rovnou mě, já mám jako doma, takže není problém jako poslat nebo tak. No.
1: Já tě poprosím teda, jestli by si po tu svoji dnešní fotku, co je na Facebooku Ešosu, napsala svůj vzkaz nebo kontakt, jo, nebo něco, aby lidi zase viděli, kam ti můžou.
0: Jo, určitě.
1: Kam ti můžou napsat, protože já. Jako komerční subjekt nemůžu psát zprávy.
0: Jo. Dobře.
1: Takže to bude tam. Mm-hmm. Jak často jezdíš do Čech? Teda?
0: No, tak většinou jednou za rok, ale někdy mě mamka ukecá i na Vánoce, takže...
1: Jo.
0: Ale většinou se snažím na to léto, že jako mamka jako učitelka má volno, červenec, srpen, že tak kvůli ní hlavně, aby jsme to tak...
1: A manžel tu nebyl nikdy?
0: Ne, nebyl. Možná někdy, nevím zatím. Jo.
1: Nechce se mu, nebo chtěl by?
0: No, ani moc ne, no. On tak říkal maximálně poznat rodinu, ale jinak potom úplně jako zase asi netouží. On je takovej je trochu samotář, mu by stačilo tak jako někde v buši mít tu svoji farmu nás, jednou za týden zajet někde nakoupit a byl by spokojený.
1: Tak zase jste skromný, že jo?
0: Jo.
1: To nestojí to prachy, že jo?
0: Jak co?
1: Fajn, já děkuju moc za návštěvu, dohrabali jsme se k 9. hodině už. Toto uteklo, věk, ta hodina.
0: To jo, to teda.
1: Jak jsi říkala, jak se zbála a nebylo to tak hrozný, ne?
0: Ne, jak už to pak začalo, tak už to tak za ně trošku spadlo, no. A já jsem stresař.
1: Tak děkuju moc za návštěvu.
0: Jo, já taky vážím děkuju za pozvání.
1: Vážím toho, že jsi přijela až z Přerova. My jsme se jinak, to jsem ani neřekl na začátku, potkali vlastně skrz paní doktorku Imbrovou přes její profil, která je naše, myslím si, že špička afrikanistiky. A výborná pekařka, protože já sleduju na jejím Facebooku, jak
0: ano,
1: každý den
0: tam něco,
1: peče.
0: Ano.
1: Kontakt na tebe jsme našli, fakt si vážím toho, že jsi přijela až z Přerova. A děkuju moc za návštěvu a pozvu tě, můžeš poslouchat šus i ze záznamu, svůj záznam uslyšíš taky, můžeš si ho stáhnout potom někde.
0: Jo, děkuju.
1: A příští týden si tady budeme povídat o Ukrajině. Takže úplně jiný konec světa a úplně jiné problémy. Tak fajn, tak ještě jednou díky.
0: Taky děkuju.
1: Tak takový byl dnešní Ešus se stříčkem Míšou z Vendy a s Keňou. Ešus. Pořad o cestování a o jídle. A nebo snad o jídle a cestování. Každé pondělí ve 20 hodin Ešus se stříčkem Míšou.
3: Pořad Ešus vám přináší časopis Travel Life, časopis o cestování pro cestovatele. Ať víš, kam příště. Travellife.cz.
4: Reklama Rádia 1.
5: Kalifornská sluníčka Young the Giant míří do Prahy. Oslava alba Victory Garden. Oslava radikální empatie. 21. října v Roxy. Vstupenky na Force.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová krkovice bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A řepkový olej je 1 litr za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 26,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Zdar, tak co včera?
8: Ale chtěli jsme si se ženou odpočinout u televize, ale zase nic nedávali.
7: A přes co máš televizi?
8: No normálně, přes anténu.
7: Tak to bude tím. Já mám sledování TV. Je to telka přes internet. Má spoustu kanálů, které jdou sledovat i zpětně.
8: Sledování TV? A co k tomu potřebuju?
7: Jednoduše jdi na webovou stránku sledovanitv.cz, zaregistruješ se a sleduješ. Sledovanitv.cz. Vaše vstupenka do světa zábavy.
9: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
10: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
11: Pomáháme s Europlazmou.
12: Podpoř těžce nemocné pacienty darováním krevní plazmy v Europlazmě. Naše dárcovská centra nalezneš ve Westfield Černý most, Westfield Chodov a Metropolis Ličín. Tvůj čas vykompenzujeme finanční náhradou 1000 korun za každé úspěšné darování. Více na europlazma.cz.
13: Ahoj, tady Mojmír Papalesku. Chceš pomoct dobré věci? Tak přijď 15. října do Roxy podpořit lidi s duševním onemocněním. Poprvé a možná naposled na podporu téhle akce zahrajeme společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
14: Reklama na Radio 1.

Dobrý večer vám dneska již po druhé, po třetí ze studia Rádia 1 přeje strýček Míša a... Tak mi to začalo hrát, aniž bych chtěl. Tak ještě jednou, po třetí, po čtvrté vás ze studia Rádia 1 zdraví strýček Míša. Jako každé pondělí mám pro vás výběr hudby za dobrou práci, kterou se vybírám já podle své nálady a podle toho aktuálního. Ten víkend byl takový deštivý a smutný a tak možná některé skladby k tomu budou i odpovídat. Ale teď jsem zrovna tu první celou protančil. Celý playlist už teď najdete na instagramovém účtu strýček podtržítko Míša. No, a můžete si ho porovnávat s tím, co zrovna bude hrát. A budu rád za jakékoliv vaše reakce zrovna na tom Instagramu. Tak tedy strýček Míša, Rádio 1, hudba za dobrou práci.

is blue and gray. Sometimes you

Posloucháte Hudbu za dobrou práci, kterou vám každé pondělí na Rádio 1 vybírá strýček Míša, nebo vybírá spíš pouští strýček Míša. Pokud byste se chtěli vidět osobně, tak se můžeme potkat v pátek, večer budu v Berouně v hospodě Zagor, která slaví, myslím si, že čtvrté výročí svého otevření, tak třeba naviděnou tam. Tak a pojďme dál lehce do tance.

Rady na Strýček Míša Hudba za dobrou práci, jenom vám připomenu, že teď už na Instagramovém účtu Strýček podtržítko Míša nebo Strýček Míša můžete vidět celý playlist dnešní Hudby za dobrou práci. Před námi jsou ještě raz, dva, tři, čtyři, pět tracků a frčíme vpřed.

Tak já vám do toho skočím. Chasing the Dollar a Prosper. Stříček Míša, Ráda jedna, Hudba za dobrou práci, se pomalu blíží ke svému konci. Metalové bratrstvo už mi tady poskakuje po studiu a těším se s vámi naslyšenou příští týden v 8 hodin tady na Rádiu 1.

OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Pam, param. Vysíláme pořad Inklubátor.
1: Vysíláme pořad Inklubátor. Tady je Rádio 1, tady je Petr Korál a Bohuš Němec.
2: Dobrý večer, ahoj.
1: Takže po 6 týdnech opět inkubátor v našich rukou, to znamená ve znamení hodně tvrdé a ještě tvrdší hudby. Ale začneme tou relativně ještě melodickou, protože si dáme nějaký hardcore punk. Budou to praští Homesick, kapela, ve které působí kytarista Michael, bývalý člen Forget My Enemies, další kytarista Jarda Hanzlík, toho můžete znát z Hero from Zero, stejně jako zpěváka Mikuláše. A dalšími členy jsou bubeník Jan Matějka a Tomáš Bursík, nebo i Thompson, ten hrával v Just for Being a dneska je souběžně i členem kapely Chirpy. Ale my si budeme hrát Homesick, nové EP Addictions, tak se jmenuje jejich třípísňová nahrávka, ze kterého si dáme jednak Concernet Citizen a pak titulní věc, tedy Addictions. Tady jsou Homesick.

0: To byli pražští Homesick, první účastníci dnešního inkubátoru na Rádiu 1. A zůstaneme v hlavním městě, přesuneme se za kapou Abbey Falls, už si myslím, že vyhlášenými metalcoristy, kteří po loňském albu Life is just a temporary plan mají na svém kontě nový single. Jmenuje se Violence a zní nějak takhle.
1: I have a right to violence. All oppressed people have a right to violence. And I'm going to tell you something. It's like the right to pee. You got to have the right place. You got to have the right time. You got to have the appropriate situation. And I'm absolutely convinced that this is it.

Abbey Falls a Violence. U Metalcoreu ještě chviličku zůstaneme, ale přesuneme se do Plzně za kapelou Reflections of Amnesia, což je nadějná kapela se zpěvačkou Šárkou Trap. Ta vydala nedávno druhý single, který se jmenuje Hunt Me Down Slowly. A právě ten se za chviličku rozjede. Takže Reflections of Amnesia.

0: Posloucháte Inkubátor na Rádiu 1, tohle byly Reflections of Amnesia z Plzně. A teď si dáme takový nový projekt nebo kapelu, kterou tvoří muzikanti z různých částí republiky, konkrétně z Brna, Havířova a Orlové. Jmenuje se Futile Morning a hraje takový, řekl bych, funeral doom metal, prostě velmi pomalou a náladotvornou hudbu. A v té kapele, byť je nová, tak působí, jak už tomu často bývá i v našem pořadu, celkem už zavedení a zkušení muzikanti. Konkrétně kytarista Kubík nebo Jakub Friče, toho můžete znát z mnoha brněnských kapel jako Kandar, The Book, Hadimort nebo Forgotten Silence. Dále basista, který si říká Paul, prostě Pavel, ten hraje v Marné nebo v Morbid Beauty. Bubeník Marek Letocha, jinak člen Impulsiver a také Marné. A zpěvák Obstík, který je zase z Brna a působí jinak kapela High Purity, Mr. Nice and Mr. Beautiful, anebo v Noisových Usnu s otazníkem. Ale Future Morning, to je prostě doom metal se vším všudy. Letos vydali první LPčko March Towards the Dead Party, které obsahuje pouze dvě skladby. Jedna má přes 22 minut, tak jsme dali tu kratší a ta, přátelé, má více než 15. Jmenuje se To Seek Shelter in the Dark a prostě budete to muset vydržet.
1: No, já jsem se ti právě chtěl zeptat, jestli si nechtěl vybrat nějakou další radši.
0: No, prostě dáme tu kratší, ale užijete si to. 15,5 minuty, Future Morning.

I hear the church bells ring. As time slowly disappears.

0: To byl Future Morning Doom Metal z Moravy, z jižní i severní. Jedna ukázka z alba March Towards the Dead Party.
1: Já teda musím říct, že i přesto, že to bylo čtvrthodinový, tak jsem se vůbec nenudil, protože mi tam přišly ty zajímavé kombinace. Jak jsi to slyšel ty, Peťo?
0: Myslím, že se naprosto shodujeme, protože tohle je opravdu kapela, která, i když jako má ty skladby sáhodlouhé, s jednou výjimkou je tam teda jako bonus, asi čtyřminutový, ale to je skladba, která nemá s jejich směřování v podstatě nic společného. Oni si trošku udělali jakoby legraci a přezali věc od punkové kapely Doom. Když hrajou Doom Metal, tak přezali punkovku a hrajou ji poměrně ostře, ale nakonec proč ne?
1: No, nevím, jestli bych úplně označil kapelu Doom za punk, ale to se můžeme pohádat třeba po vysílání. Nebo poprát, jestli chceš.
0: A co bys teda řekl, abychom obrousili ty hrany na nějaký death metal?
1: No, vidím, že máme připravenou kapelu Sněď.
0: Je to tak. To je ta kapela, o které se před časem hodně hovořilo, dostala dokonce cenu Anděl, že jo? Tak konečně vydala druhé album V bažinách vědomí. A právě na něm se nacházejí i následující dvě skladby. Kladivo ve tmě a dřevěný kůl. Takže jak zůstává Sněď věrná tomu v podstatě klasickému death metalovému pojetí, můžete posoudit sami.

To byla dvojitá porce skupiny Sněť z jejich druhého podzimního alba V bažinách vědomí. Přesouváme se do nové paky za deadgrindovou novou partou, která má takový sáhodlouhý název No Money for Cry Stalmet. A oni letos natočili první demo, které obsahuje i následující dvě ukázky. Jmenují se Debil a Circle.

0: každej. To by nemuselo dopadnout špatně, dobře, jo?
1: To bude No Money for Crystal Meth z Nové Paky. A jdeme do finále a dáme si teď už opravdu čistý grindcore v podání nové formace Noises tady z Prahy. A opět nová kapela se starými známými ksichty, když to řeknu takhle natvrdo. Protože na kytaru tam hraje Daniel Weiss z Diphtherie, na basu Petr Lukš nebo i Voko z Insistentu, na bicí velmi známý Jarda Haš, bývalý člen Alienation Mental nebo Perfecitizen, jinak člen Jikai nebo Perferie, a zpívá člověk, který si říká Ižďo, který působil v Human Humus. Oni vydali první album, tedy myslím kapela Noises, které se jmenuje Werder Effect, a říkají tomu album, ale ono to má asi jenom 16,5 minuty, prostě ti grindeři to mají trošku jinak, takže někdo by tomu řekl EP, ale pro ně je to album, ale to nebudeme řešit. Dáme si tři skladby, protože ty budou naopak velmi krátké v porovnání s těmi Future Morning, které jsme dneska hráli. Jmenují se Capitalism, Inner Peace a Ghost Time, a to je od nás pro dnešek všechno. Mějte se báječně.
2: Dobrou noc.

Příjemný poslech od mikrofonu Ráda 1 vám přeje Dan Vojtíšek, posloucháte Jazz a Fusion hodinku a v úvodu jsme slyšeli rakouského pianistu Martina Listebarda, který se účastnil 31. ročníku Mezinárodního festivalu jazzového piana. Ten koncert proběhnul v Nuselské radnici. Vy se můžete těšit ještě na dva koncerty 31. ročníku tohoto festivalu a ty už proběhnou v Atriu na Žižkově. Jinak samozřejmě festivalů se teď rozbíhá celá řada. Namátkou samozřejmě Jazz Fest v Brně, také Trutnovský Jazzinec proběhnul a čerstvě teď skončil Královéhradecký festival Jazz Goes to Town a chystá se také festival v Přerově, jeden z nejstarších festivalů, proběhnul festival Jazz pod Kozákovem. A je toho opravdu hodně a rozhodně doporučuji sledovat, nemá cenu asi tady všechno vyjmenovávat. Ale v rámci Jazz Festu Brno hrála Dorota Bárová, čelistka, zpěvačka, skladatelka se svou kapelou ve Vodojemech ve Žlutém kopci, což je unikátní prostor s naprosto výjimečnou akustikou a my bychom si mohli Dorotu Bárovou pustit v pár ukázkách právě teď.

Tolik Dorota Bárová. Nedávno jsem spolupracoval s muzikantem, hráčem na Hang, skladatelem, který si říká Duro Hell. Ten má projekt Juvajto a společně jsme pracovali na albu, kde samozřejmě hlavní nástroj je právě Hang, ale ten jsme doplnili o různé další aranže. Podařilo se nám přizvat i pár muzikantů, mimo jiné zpěvačku Adele Fox, a já vám z tohoto alba pustím pár ukázek.

Tolik projekt Juvajto, ke kterému se možná ještě někdy dostaneme. A na závěr jsem si pro vás připravil ukázky z velmi unikátního projektu a tím je Hlas kontrabas Octet, tedy čtyři zpěvačky, čtyři kontrabasisté. Projekt vznikl původně jako duo Petra Tichého a Redyny Ahmedové společně s použitím loopru a v průběhu let se pokusili a povedlo se jim velmi zajímavě živé provedení bez podpůrné techniky, tedy bez toho loopru, a výsledek si můžete poslechnout právě teď.

Posloucháte Hlas Kontrabas Octet v pořadu Jazz a Fusion hodinka na Rádiu 1 a u této sestavy zůstaneme i v poslední závěrečné skladbě. Já se na vás budu těšit opět za 2 týdny a popřeju vám klidnou, ničím nerušenou noc. Mějte se krásně.

0: A počkej, to už jako jedem?
1: Jo.
0: Jo, aha, no tak to já myslím, že jste jenom zkouším.
1: To bylo dobrý. Rádio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
0: Liberec 98,7 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

divadlo, show za kalby, pořád to samý. Foch, to je těžká práce, huba mě bolí. Alternativní jsme tím, že jsme furt zlitý. Rozpadnem se, budu v kanclu dělat za velký. Vemte to za mě, pátek dělo do palice, to se vypne. Zase byl koncert, když mu mi dali, vole, vodku do lednice. Za to nemůžu, vidím, vole, lahavta se přilepí k haxně. Je to jak magnet, jde to mimo

nemůžu, pozvěte to za mě. Koupím si kravatu, hrdina 5 hodin nepije. Chci pevnou výplatu, od 8 do 6 everyday. Přeslo, co točí se, dokola baby jako Beyblade. Důchod a víkendy, faktury, bonusy, moje stage bude teď open space.

práci! Chci normální práci! Chci normální práci! Chci normální práci!

0: wajo, wajo, hemakaj, gemakomasa, hyča, no i tuta, chvajo, chvajo, reklama, reklama.
1: Jeho poslední myšlenka patřila Rádiu 1. Čest jeho památce. Než vyladíte vaši oblíbenou stanici, zkontrolujte si uzávěr plyn.

OK, OK, OK, OK, Radio 1.

máme v mracích popela. Pak viděla si ve zprávách, jak říkají starý chlapy v kravatách, že je v pořádku, když děti jako ty umírají.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální sítě DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.